když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup hygieny.

Yes, yes. Mám úplnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích. Tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, mamba nu plofiale, fiale.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochoutkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce.

0: Možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc, ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
1: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
0: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
1: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
0: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky, máte-li je.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, od Peťovy babičky. Letos snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No, konečně
2: to někdo ocení, to, že jde vidět do trouby, já si toho vážím hodně, trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo naspod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou, děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou,

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.
3: Když měl

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slováci,

0: Naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných pólech to můžeme snadno vysledovat.
1: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
0: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posouvat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentoval a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou. Díky.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, taky to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koní

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den, a tě zdravím, Markéto. My už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru ve mě pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v našem kraji. Tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, Jerešová i z Vídě?
4: Yeah.

0: Libra, to je bože.
1: Herec, restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinom prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické, ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takhle špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. Je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když v těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu, co nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomů prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek jí můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kde ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla podruhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohli podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma. Pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Geld heute hin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Žádanku na mamografické vyšetření nebudou ženy od července potřebovat jen ve výjimečných případech. Městské terasy na Papírovém náměstí začíná Liberec stavět nejdřív příští rok. Českolipská radnice dá přes 1 000 000 korun organizátorům tenisového turnaje a motoristické akce. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Žádanku na mamograf si budou muset ženy nadále obstarávat u gynekologa nebo praktického lékaře. Od července mamografické centrum bude moct bez žádanky vyšetřit jen ve výjimečných případech. Třeba pokud dokument ztratí nebo jim propadne, ale taky když nemají gynekologa ani praktika. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Podle zakladatelky mamografického screeningu v Česku Miroslavy Skovajsové centra ani nemají kapacitu na to vyšetřit každou pacientku bez žádanky.
2: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
0: Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzr. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Stavba městských teras měla původně začít letos. Přípravy ale zpozdily majetkoprávní záležitosti, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Dohoda hlavně s vlastníky přilehlých nemovitostí a té opěrné stěny a těch domů. V současné době jsme na úrovni zpracovaného stavebního povolení, běží to teďka někde po úřadech a dokumentace bude připravená do konce tohoto roku na provádění a příští rok se může začít stavět.
0: Organizátor tenisového turnaje Mácha Lake Open dostane od Českolipské radnice 550 tisíc korun. Jde o individuální dotaci na pokrytí nákladů na pořádání akce, která se ve městě uskutečnila před 2 týdny. Původně pořadatelé chtěli o 100 tisíc korun víc. Odůvodnili to například tím, že od minulého ročníku vzrostly náklady. Jako vedl člen výboru pro sport Roman Hejna z Hnutí ANO, s ohledem na finanční situaci města a další žádosti se výbor přiklonil k nižší částce s tím, že i tak jde o 100 tisíc víc než v loňském roce. Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Summit dnes začíná oficiální recepcí.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách naměříme 32.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Před 100 lety zavalili obec Dneboh na Mladboleslavsku 3 miliony kubíků zeminy. Několik domů půda srovnala se zemí, nikomu se ale nic nestalo. Co neštěstí způsobilo a jak na událost vzpomínají místní, tak to vám řekneme už za chvíli.

0: 10 minut po 5. hodině ranní máte naladěný Český rozhlas Liberec. Obyvatelé obce Dneboh u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku si včera připomněli tragický sesuv půdy z 27. června roku 1926. Před 100 lety se tam v 11 hodin dalo do pohybu větší množství zeminy, které srovnalo se zemí 8 domů, 3 museli obyvatelé zbořit a stát zůstal pouze jediný. Lidé je ale včas stihli opustit a nikomu se nic nestalo. Katastrofu způsobily nadměrné srážky.
1: Dneboh má dnes 264 obyvatel, tehdy tady bylo 11 chalup. Nahoře ve skalách je zřícenina hradu Drábské světničky nebo Heroldova vyhlídka. S rodinou tady bydlí Zuzana Morkusová. Zuzano, bojíte se dalších sesuvů? Usíná se vám dobře?
2: Mě rozhodně, mě trápí víc vítr od ještědu, než sesuvy půdy.
1: Podobně tady mluví i další lidé. Majitel domu pan Jiří v bývalé osadě, které se tady říkalo Kavčina, má ale u domu praskliny.
3: Jsou praskliny, každý léto jsou velký praskliny. Nechodím kontrolovat, to je jenom, že vždycky, když je takovýhle sucho už, tak začíná ta zem opravdu pukat.
1: Zuzana Morkusová přidává ke smutnému tématu i veselé příhody.
2: Několik stovek hasičských družin vlastně přijelo a byl župní hasičský sjezd. A ten se konal vlastně 20. června a hospodský Josef Erber potom zaznamenává, že se na konci rozhodli, že hodí korunou, který termín by byl lepší, jestli 20. nebo 27. A koruna rozhodla, že ten župní sestu dělají 20. a on tak hezky potom v těch vzpomínkách píše. A to bylo právě jako, že ta štěstěna ukázala, protože kdyby to bylo 27., tak tam sice budou všichni zasahovat, ale žádná sláva z toho nebude.
1: A za týden se teda stalo to neštěstí, takže hospodský si posteskl, že když by to bylo ten den, takže by zasahovali, ale nebyla by žádná sláva.
2: Přesně tak. A on tam na tom hezky vydělal, to tam taky popisuje.
1: V archivu Českého rozhlasu jsme našli i vzpomínky jedné z místních babiček. Ta se narodila rok po tragédii.
4: My jsme bydleli a za námi bydleli nějaký Valentovi. No a paní Valentová přišla k nám pro tatínka, aby se tam šel podívat, že se jim nějak rozpadá barák. No a on tam odešel a maminka pro něj šla, aby šel domů, že se nám rozpadá taky. Snad asi 11 baráků tam bylo a všechny se jako sesypali.
1: Vesnice teď stojí v bezpečné vzdálenosti od skal. Proč k sesuvu došlo, popisuje geolog Filip Hartwig.
5: 1926 bylo velice vlhké, takové to brzké jaro, pozdní jaro, brzké léto. V podstatě 2 měsíce pršelo. Došlo k tomu, že vlastně napršelo za celý rok 924 mm, ale z toho skoro polovina, 339 mm, spadla během 2 měsíců, během měsíce května a června. No a v podstatě bylo neštěstí zaděláno.
1: Událost měla zásadní význam pro rozvoj vědeckých přístupů a to ke zkoumání problematiky sesuvů. Z Dneboha Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi je další horký den, bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají nejvýše k 39, na horách 35 stupňům Celsia a povane slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. Dávejte na sebe pozor a nezapomeňte doplňovat tekutiny. Posloucháte Český rozhlas Liberec.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sinl X a píseň Má chata, můj hrad, posloucháte Český rozhlas Liberec. Možná právě na své chatě trávíte svůj čas, teď jste se vzbudili do už hodně teplého rána. A v horkých letních dnech vlastně ani nezáleží, zda je trávíme na pláži, u vody, na horách nebo na zahrádce, tedy i třeba na vaší chatě. Ve všech případech bychom měli myslet na bezpečnou ochranu před vysokým slunečním zářením. Jak předejít zbytečnému spálení kůže a pozdějším zánětům, na to se Iveta Kalátová zeptala kožní lékařky Kateřiny Radoušové.
1: Nám jde o to, co se snažíme propagovat jako dermatologové, že opravdu musíme zamezit tomu, aby se ty lidi spálili od sluníčka. To spálení od sluníčka pro nás znamená, že proběhne zánět v té kůži, který dokáže bohužel aktivovat znaménka, buď to úplně novotvorbu znaménka, nebo dokáže zaktivovat nějaké znaménko, které tam už máte a bohužel z toho pak může narůst melanom a jiné kožní nádory, které jsou spjaté teda se sluníčkem. Já jsem nedávno vysvětlovala a vysvětluju to teda opakovaně svým pacientům, proč se mazat. A když mi řeknou, víte, paní doktorko, ten vitamin D, a pak mi řeknou, víte, paní doktorko, ale já chci nějaké opálení, tak já jim vysvětluju, že to i s tím UV faktorovým krémem proběhne, akorát to není hned. Opravdu to nastává tak, že když se budete mazat, ideálně 50+, protože to není stovka, to není, že byste se zavřeli do sklepa, to sluníčko na vás dopadá a ten krém vás na 100% nechrání, takže nějaké ozáření té kůže tam probíhá, ale nedochází k tomu zánětu, tomu zarudnutí, tomu, čemu se snažíme my zabránit, aby vám to poškodilo tu pokožku a nedej bože teda vedlo k tomu nádorovému bujení. Tam vlastně, pokud vy nepoužijete UV faktorový krém, tak ta pokožka dostane bohužel velký zásah tím slunečním zářením, jak složku UVA, tak UVB. Jedna má erytémovou složku, druhá má podíl na tom, že vzniká pigmentace, ale ta kůže, jak to nedokáže zpracovat, tak opravdu to v ní probíhá jako zánět. Z toho ty buňky, které v sobě nějaký ten pigment mají, tak prostě, aby to zachránili, tak nějaký ten pigment vyplivnou. A to je to krátkodobé opálení. To je, proč jsou ty lidi červený a zároveň jsou hnědý v tu chvíli. Ale pokud chcete dlouhodobé trvalé opálení a zároveň předejít tomu, aby tam zánět neproběhl v té kůži, tak když budete používat 50+ krém, tak vy vlastně ochráníte ty buňky před tím prudkým zásahem tím sluncem. To znamená, že ty buňky dostanou nějaký zásah, ale nevyvolá to v nich zánětlivou reakci a zároveň je donutíte produkovat další pigment, další melanin, ale to je ten pigment, který je dlouhodobý. To znamená, že opravdu většinou druhý, třetí den po tom, co používáte UV faktorový krém, tak se začne objevovat to trvalé opálení, které my chceme po té dovolené, protože to vám vydrží těch několik týdnů, někdy až měsíců.
2: Hmm. No a jak je to s tím vitaminem D, protože někdo říká, no tím, jak se pořád mažeme, tak ten vitamin D se k nám nedostane. Dostane nebo nedostane?
1: Tak vitamin D se tvoří i při pobytu v místnosti, kde na vás svítí světlo skrze okno. Podle údajů stačí opravdu pár desítek minut, maximálně třeba hodina, dvě, pobytu na sluníčku, tak aby se vám vytvořila nějaká stabilní hladina. Druhá věc je, já si myslím, že je daleko jednodušší brát vitamin D v tabletkách nebo v kapičkách, než mít spálenou pokožku. To bylo i, proč jsme to řešili třeba s pediatry, to byl takový náš trošku boj, že oni opravdu jako, my jsme ty propagátoři toho mazání, opravdu důsledně těch dětských pacientů, aby nedošlo právě k tomu poškození, protože bohužel ta kůže má celoživotní paměť, takže to, co jí uděláte v dětství, tak ona si to s váma nese až do toho starého věku, když to řeknu takhle ošklivě, a pak chodí ty babičky, které jsou úplně bílé a mají na sobě 5, 10, 15 nádorů kožních a diví se, kde to vzali, když ta sluníčko téměř nevychází.

0: A s aktuálním zpravodajstvím z domova i ze světa je už připravená ve studiu Iveta Bláhová.
1: Je půl šestá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Prodejem fotbalového stadionu Unisi by se zastupitelé Liberce mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Kamenná schodiště v zahrádkách na Českolipsku jsou bezpečnější. Obec najala místní řemeslníky, kteří na uhlazených pískovcových skalách v osadách Karba a Šestidomí dotvarovali a dozdili jednotlivé stupně. Do týdne by mělo být doplněné i nové zábradlí, informoval nezávislý starosta David Šmat. Výstavu o hradech na Liberecku můžou vidět návštěvníci v Libereckém severočeském muzeu. Kromě informací o jednotlivých památkách se dozvědí, jak se na hradech kdysi žilo a co jejich obyvatelé jedli. Lidé uvidí i realistické modely hradů Friedland, Grabštejn a Návarov. Záchranáři varují před extrémním horkem, které o víkendu zasáhlo Česko. Lidé by se podle nich před takovým počasím měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Ze závěrečného dne skupinové fáze mistrovství světa ve fotbale už známe tyto výsledky. Anglie zvítězila nad Panamou 2-0, Chorvatsko nad Ghanou 2-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Uzbekistán prohrál s Demokratickou republikou Kongo 1-3. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti, teploty se vyšplhají na 36 až 39, na horách na 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Liberec je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, přeje Český rozhlas Liberec i Jana Fričová. Začaly prázdniny, ještě před nimi ale stihly děti z Frýdlantského výběžku vyspovídat několik pamětníků v rámci projektu Paměti národa organizace Postbellum.

0: Pokud jste si právě zapnuli své rádio, tak vězte, že posloucháte Český rozhlas Liberec a je 10 minut po půl šesté. Mezi osobnosti projektu Paměti národa vstoupila první porevoluční starostka obce Višňová na Frýdlansku Marie Matušková. Vystudovaná učitelka kandidovala v roce 1990 za Zelené a ve vedení obce působila dlouhých 20 let. Vedla ji i v době ničivých povodní v roce 2010. Za svou práci získala cenu Josefa Vavrouška i ocenění hejtmana Libereckého kraje. V závěru letošního školního roku ji v rámci projektu Paměť národa zpovídali studentky Frýdlanského gymnázia i reportérka Českého rozhlasu Liberec.
1: Paní Matušková, já se musím zeptat, když jste se vrátila k těm vzpomínkám, viděli jsme tady hodně takových těžkých okamžiků. Na co vzpomínáte z té éry starostování nejradši a co byste třeba radši vymazala, kdyby to bylo možné?
2: Na co vzpomínám nejradši? Možná na to, že se mě poslední den toho starostování podařilo sehnat prachy na ty povodňové hráze. To bylo dobrý, to jsem měla kliku. A co bych chtěla vymazat? Ono to nejde vymazat. Já se strašně snažím na to nemyslet. A když jsem se připravovala na tyhle věci, tak jsem procházela materiály a mám takový svůj spis, co den dal. A když jsem četla to, co den dal, tak některým místům se mě už ani nechtělo uvěřit. A snažila jsem se to odstrčit. To byly ty věci s tím mafiánem, s tím tygrem a já nevím, co všecko možného. Ale ta vesnice žije, zpamatovává se z ran, který má, a já se domnívám, že má budoucnost a strašně jí fandím.
1: Vy jste se o své vzpomínky podělila v medailonku pro paměť národa, který s vámi připravovali studentky Frýdlanského gymnázia. Ty mi tady v zákulisí říkali, jak moc inspirativní osobností, inspirativní ženou jste pro ně byla. Tak já se na oplátku zeptám vás, jak se vám s nimi spolupracovalo?
2: No tak to bylo ze všeho nejhezčí. Já jsem u nich neviděla nějaký nepozitivní gesta, jenom pozitivní napětí, byli srdeční, upřímní a mám dojem, že se máme fakt rádi teďka.
1: Vy jste jako starostka obce Višňová působila dlouhých 20 let a já se teď musím zeptat, co říkáte na to, že Višňová získala ocenění Vesnice roku Libereckého kraje a postupuje do celostátního kola 19. září letošního roku. Tak s jakými pocity jste přijala tu zprávu?
2: Já jsem tím nesmírně potěšená a pořád přemýšlím, jak to ještě vystupňovat. Mladý starosta je čipernej, dělá ledacos, lidi stojí za ním, no a budoucnost mají ve svých rukou.
3: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čeká nás další horký den, po většinu dne bude jasno nebo skoro jasno, večer bude pak od západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 36 až 39 stupni Celsia, neochladíte se ani na horách, neboť tam vystoupají k 35 stupňům Celsia. Povane slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. Tak to byla předpověď počasí pro Liberecký kraj a Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Janek Ledecký ještě s kapelou Žentour v vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes je to přesně 275 let, co v Paříži vyšel první svazek encyklopedie, takzvaný racionální slovník věd, umění a řemesel. Tehdejší vědci a filozofové v čele s Denisem Diderotem se v duchu osvícenských myšlenek pokusili shromáždit informace z přírodovědy, historie, umění, filozofie a dalších oblastí lidské činnosti a poznání. Jednotlivé svazky obsáhlého díla, a bylo jich celkem 28, vycházely postupně až do roku 1766. No a my si teď k tomuto výročí pustíme ukázku z jednoho skvělého televizního seriálu, který v roce 1972 natočil podle románu Bouvard a Petiše od Gustava Flauberta režisér Jan Roháč. Samozřejmě mám na mysli seriál Byli jednou dva písaři s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Sovákem.
1: Pane Petiše, ježišmarja, co to děláte? Kdybyte, jak já se vylekal? Koukám na postele, prázdná.
2: No. Pojďte sem, pane Bouvard. Pojďte se podívat. To je fantastická podívaná.
1: Co můžete, prosím vás, vidět v noc?
2: No dobře, ale podívejte se. Já vám to vysvětlím, no. Tedy základem hvězdné oblohy je velký vůz a polárka. Že jo, to dlouhé souhvězdí, které se táhne pod velkým vozem, to je souhvězdí draka, to je velice dlouhé, složité.
1: Počkejte, pomalu, já tak přesně to nerozeznávám. No, to je už to polu doprava.
2: Takže to nemůžete rozeznat. O toho je právě ten dalekohled. No, podívejte se, vidíte to, jo?
1: Jo, tadyhle vidím, jasně, boj, tam bude vůz někde.
2: No, to je velký vůz a nad ním potom je polárka, že?
1: Teď je vidět hezky.
2: No,
1: a zajímavý, že je vidět celý.
2: Ano, celý. Ano, on točí tenhle dalekohled, má tu výhodu, že normální hvězdářský dalekohled se jaksi zachytí jenom třeba část měsíce. Tenhle zachytí měsíc celý a ještě kolem máte.
1: Jo, takhle, takže on takový místo. Dálkový dalekohled to všem zmenšovat.
2: Tak.
1: A víte, co mě zajímalo vždycky nejvíc, pane Petiše? To jsou takové neustále dohady, slýchám o tom světle, jak dlouho sem letí.
2: Světlo?
1: No, ze severky, řekněme třeba ze severky.
2: No tak dejme tomu, ze severky sem letí třeba takových 40 milionů let. To odhaduju jen tak jako 40 milionů.
1: No. To dejme tomu, že zhasne.
2: Kdo?
1: No tedy jak si ten...
2: Ta hvězda?
1: Ano, severka.
2: No tak za 40 milionů let se to tady dozvíme, že zhasla.
1: No my těžko.
2: No my ne, to vím,
1: ale jak se
2: to
1: dovědí potom ty, co nevěděli, že zhasla. Tady je to dilema, víte, tecky. My zjistíme, že zhasla, ale když se rozsvítí, i kdyby to jenom blik byl...
2: To už se nedozvíme.
1: Až ty nevědí, ty, co přijdou po nás, že zhasla.
2: To je zajímavé.
1: Ty prostě myslíš, že tam nebyla.
2: To je pravda, ano.
1: Pravda všem, který se záznamu by se
2: ano, dalo zjistit, že tam byla původně, ano. A tě mě na tom fascinuje třeba myšlenka, pane Bouvard, že, a to je zjištěno vědecky, že celá tato sluneční soustava, tedy včetně nás, vyhyne za 300 milionů let.
1: Kolik jste těch?
2: 300 milionů let.
1: Fuj, to jsem si odechal, se rozuměl, 30 milionů let.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Turnov zrušil zakázku na projektovou dokumentaci na výstavbu bytů ve Zhořelém mlýně. Liberec přispěje na sport dětí a mládeže téměř 70 klubům. Další se můžou hlásit ve druhém kole. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1430. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu Zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoké ze starostů pro Liberecký kraj.
3: A když jsme to takhle jako všechno sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
1: Na sport dětí a mládeže rozdělí Liberec sportovním klubům přes 22 milionů korun. Schválili to zastupitelé. Kluby můžou získat na každé sportující dítě 2500 korun. V případě, že je dítě postižené, je částka dvojnásobná. O příspěvek letos požádalo 76 oddílů. Podmínky splnilo 68 z nich. Zájemci se můžou hlásit i ve druhém kole, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém.
1: V programu má město k dispozici ještě necelých 8 milionů korun. Společnost Trilek spustila o víkendu provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude vyjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. K cílové stanici v Doksech využije takzvanou žizníkovskou spojku, která standardně slouží jen pro nákladní vlaky. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend až do 30. srpna. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři a místní a se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. Zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN také 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a teploty se vyšplhají na 36 až 39, na horách na 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Karel Gott a Marie Rotrová zahájili další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme 11 minut po 6. hodině. Extrémně teplé počasí v Česku ovlivňuje nejen lidi, ale také hospodářská zvířata. Velkou zátěž se farmáři proto snaží zmírnit nejrůznějšími opatřeními. Například v Klapém na Litoměřicku farmáři krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. Přesto krávy v horkém počasí dojí méně mléka.
1: Chutná, sem je to přivedení vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady
2: nad kravama to teda.
1: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje.
2: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
3: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
4: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
3: Takřka tropické teploty stejně jako lidé krávy hůř snáší.
4: Mají zvýšený příjem vody samozřejmě, snížený příjem krmení, na kvalitě mlíka se to neobjevuje, složky, tuk, bílkovina, všechno v pořádku.
3: Problém je ale dojivost, vysvětluje Otakar Šašek.
4: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
3: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
4: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějakej 9,50-10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
3: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Neděle v Libereckém kraji bude po většinu dne jasná nebo skoro jasná. Večer pak bude od západu oblačnosti částečně přibývat. Teploty budou velmi vysoké, 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 32 až 35 stupňů. Povane slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. Když se podívám do historie, tak dnes určitě nebo velmi pravděpodobně překročíme rekordní teplotu, která byla naměřená v roce 1994. Tehdy rtuť vystoupala na 35 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1929. Tehdy bylo pouhých 8,1 stupně Celsia.
2: Slyšeli jste už někdy pojem bambivák? S čím souvisí a kdy se používá? O tom bude povídání s velitelem stanice Hasičského záchranného sboru Děčín, majorem magistrem Davidem Pavlátem. A proto mějte stále naladěný Český rozhlas Liberec a poslouchejte setkání u mikrofonu. O hašení za pomocí bambivaku si s Davidem Pavlátem bude povídat Jiřina Brychcí, starostka krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Poslední červnová neděle. 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga. Po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa, slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: krátkými zprávami už je u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec připravená Iveta Bláhová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Turno chce požádat o dotaci na IT vybavení do nové knihovny ve Skálově ulici. Stát má zhruba 3 miliony korun. Dotace by mohla pokrýt většinu nákladů. Vybavení zahrnuje jednotný elektronický systém, díky kterému si lidé budou moci půjčovat knihy. Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lomnici nad Popelkou. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problém tak neočekává ani EGD nebo predistribuce. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje můžou těšit také Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, dál jde také Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V boji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu. Očekáváme částečné přibývání oblačnosti a teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Než se zeptáme dětí, zda rádi cestují a jaký dopravní prostředek preferují, máme pro vás připravených několik informací z různých míst Libereckého kraje, které by se vám mohly hodit. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová.

0: 8 minut po 5:30 dospívala Ivon Přenosilová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a jak už jsem slíbila, máme pro vás připraveno několik užitečných informací. Na dnešek organizátoři připravili do volnočasového areálu v Mimoni street festival Na chuť. Začít má v 10 hodin a trvat má až do 7 hodiny večerní a ochutnat byste tady měli speciality kuchyní z celého světa, fanzónu, zasoutěžíte si a chybět nebude kulturní program. Otázkou je, jak celý program ovlivní hlášená vedra. Podívejte se, informace aktuální by se měly objevit na webu města Mimoň. Další informace se týkají odstávek elektřiny. Město Raspenava upozorňuje obyvatele na odstávku. Elektřina nepůjde v pondělí 29. června v ulicích Frýdlanská, Fučíkova, na Kopečku, v Údolí, Luhová, a to od 8 do 18 hodin. Konkrétní čísla popisná, kterých se výpadek bude týkat, najdou lidé na webu města Raspenava. No a výpadek proudu, na ten upozorňuje také Dubice na Českolipsku. Tam bude přerušená dodávka elektrické energie také v pondělí 29. června, a to v ulicích K Peklu, Litoměřická a u Pískovny. Elektřina nepůjde od 10 do 14 hodin a podrobný seznam míst i s mapou, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. No a za chvíli už si řekneme, jaké nás dnes v neděli 28. června čeká počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás velmi horký den, po většinu dne bude jasno nebo skoro jasno, večer bude od západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupají ke 39, na horách k 35 stupňům Celsia a povane slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr. No a tady je ještě pár rad, jak zvládnout vysoké teploty. Vyhýbejte se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě. Přísně dbejte na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a doplňujte minerály. Vyhýbejte se vyšší fyzické nebo psychické zátěži. Větrejte jen v chladnější části dne, například teď. Potom zavřete okna, zatáhněte žaluzie, rolety a závěsy. Nikdy nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. No a nastavte si klimatizaci v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř. To znamená, rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 stupňů. Budete-li o vody, pak se vyhněte rychlému ochlazení skokem do ní. A v případě zdravotních problémů samozřejmě neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. No a klidné prožití neděle vám samozřejmě přeje Český rozhlas Liberec.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a ten má pro vás hned jednu otázku. Cestujete rádi vlakem a kam jste naposledy jeli? Možná vás o prázdninách čeká nějaká taková letní jízda po kolejích. A právě na to se předškoláků ptala také redaktorka Petra Beránková.
1: Děti, víte, co to je vagón?
2: Třeba od kamionu, nebo od vlaku, nebo od nějakého auta.
3: Vlak je třeba, když potřebuješ pracovat s ním v nějaký firmě, tak se ho koupíš a budeš s ním jezdit a budeš v tom mít nějaký hlínu třeba a tak dále.
1: A ty víš, co to je vagón?
3: Jo, vím. To je takový vagón, který tady je třeba před ním a za ním jsou takové. Takový vagón, který mají kola a potřebují tam být koleje, aby po nich mohli jezdit. A taky, když jsi třeba někde, kde se dá vidět v nějakém vlaku, tak si tam můžeš koupit jídlo, pití.
1: Co všechno vagón vozí?
3: Hlínu nebo beton.
2: Uhlí, hlína, beton.
3: Takový cihle třeba, kov, kameny může nosit.
1: A může vozit i lidi?
3: Ne. Ale v tom vagónu ne, jenom v normálním vlaku.
1: Kolik vagónů může mít vlak?
2: 10.
3: 33, 8, anebo 9, nebo 10.
1: A co je v jídelním vagónu?
2: Kucháři a tam mají takovou jídelní obchůdek malej.
1: A co všechno v tom obchůdku máme?
2: No nějaký věci, co umějí uvařit.
3: Třeba hranolky s řízkem nebo nějaký věci.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné staly, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Voda ze Šlejferny v Dolánkách u Turnova by měla zásobovat i nový vodojem na Mašově. Kvůli horkému počasí je tradiční pout v Horním Tanvaldu přesunutá jinam. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova, má ale velkou vydatnost vody, proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovy, Olešnici a část Vyskře, říká ředitel sdružení Milan Hejduk.
4: Šlejferna je v zásadě štola, která sbírá prameny. Je to kvalitní voda, 4,5 litru. A to je voda, která jde do centra Turnova. Ty vody je opravdu hodně. A my tady máme vymyšlený na letošek asi za milion takový propojení, že by ta šlejferenská voda, že bychom ji mohli dotáhnout sem na Mašově, tudíž do třech dalších obcí.
3: Tradiční pouť v Horním Tanvaldu letos bude na jiném místě. Kvůli horkému počasí organizátoři dnešní akce přesunuli do kostela svatého Františka z Assisi v části Šumburg. Začne ve 3:15 odpoledne bohoslužbou. Na místě organizátoři představí i dosavadní pokrok při rekonstrukci hornotanvaldského kostela svatých Petra a Pavla, říká předsedkyně spolku Zachraňme tanvaldské kostely Daniela Šebestová.
5: Letos konečně jsme se dočkali třetí etapy, kdy dojde k samotné realizaci obnovy krovu v celkové hodnotě asi 1 300 000 korun. Nebude to kompletní obnova krovu, ale mě jde o nosné trámy, které vlastně budou zabraňovat zřícení.
3: Spolku drobné památky severních Čech Českolipská radnice na 99 let půjčí pozemek na okraji města. Jde o parcelu o výměře 15 metrů čtverečních místní části Svárov, kde v minulosti stála tzv. Egelmanova kaple. Spolek ji chce z veřejných darů obnovit. Dnes je poslední šance si koupit dluhopisy republiky. Zájemci si je můžou objednat do půlnoci. Do každého typu dluhopisů je možné investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Všechny objednané dluhopisy ale třeba zaplatit do 7. července. Podle mluvčího ministerstva financí zatím dluhopisy objednalo přes 80 000 lidí. Nejčastěji si vybírají 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září. A v Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme stále dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Liberec, který vás nyní v další reportáži pozve do muzea plného automobilových a motocyklových krasavců. Do Lučan se vydáme už za pár minut.
0: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Sportovní automobily a motocykly, které proslavily hlavně minulé století. Tak přesně to najdete mezi exponáty muzea v Lučanech nad Nisou. Expozici si můžete prohlédnout od pátku do neděle. S kurátorem muzea Janem Marxem natáčel reportér Českého rozhlasu Liberec Pavel Petr.
2: Kde se nacházíme? Jaký prostor to je tady?
3: Jsme v Lučanech nad Nisou, jsme v prostorách bývalé sklárny, což je místo, které tady dávalo téměř 100 let lidem práci, takže to má velkou návaznost na zdejší kraj. A ta budova bývalé sklárny je nádherně přeměněná, přetransformovaná v muzeum. Jehož součástí jsou automobilový a motocyklový díl, není to jenom expozice. A je to místo, který dneska mám z toho velkou radost, hodně žije. A ten motosport tady je za to celý století úplně nádherně jakoby ukázaný, ten průřez, ten vývoj, ten směr a všechno.
2: Je neskutečné, kolik těch exponátů tady je. Máte je spočítané?
3: Jednou za čas vždycky to proběhneme, protože tím, že jsme živý muzeum, spolupracujeme právě s lidmi, kteří ty auta, motorky reálně používají, jezdí, tak oscilujeme kolem zhruba 160 kusů. Někde je to i 170, někde je to trošku míň, ale 160 asi bude to nejpřesnější číslo. Přibližně 120 motorek, 40 aut.
2: Pojďme k té samotné expozici. Začneme u motocyklů.
3: Máme tu pokryto právě celé to století a začínáme třeba motocyklem Laurin a Clement z roku 1905, ale protože jsme sportovní muzeum, tak to není běžný cestovní stroj, ale je to model, na kterém pan Václav Vondřich cestující kovář dokázal vyhrát mistra světa ve francouzském Dardenne 1905, což byla velká událost. Kniha Dědeček automobil to popisuje. A na druhém konci nádherná Ducati Desmo Sedici RR z roku 2007 a samozřejmě všechno mezi tím. A ještě je tam zajímavý to, že jsme napříč disciplínami, takže ledová plochá dráha, silnice, motocross, enduro, zkrátka od všeho něco.
2: Někoho z jezdců bychom jmenovali, kdo tady má třeba svůj exponát.
3: Není jich vůbec málo a tím, že jsme místní, tak já bych klidně zmínil první motocykl už dneska legendárního dakarského matadora Davida Pabišky, což je jeden z málo lidí, který jel Dakar na všech třech kontinentech a je tady jeho úplně první stroj s účastí z roku 2007.
2: Pojďme k automobilovým exponátům, tak co ta vaše sbírka tady nabízí?
3: Zase jsme v takovém průřezu, takže najdete tady IndyCar Tomáše Engeho, najdete tady tovární speciál Ariho Vatanena ZX Rally Raid z Dakaru 1993, najdete tady jeden jediný vyrobený kus Java Minor po Františku Šťastným, což je speciálně karosovaný kupé Inotech Mistero, jeden jediný vyrobený kus, to samý zbrojovka z Brno Z12, Ford GT40. Najdeme tady autentickou 130 RS po Vaškovi Blahnovi a Hondu NSX. Opravdu toho není málo a těžko vypíchnout jedno auto a snažíme se právě o to, aby tady byl ten průřez.
1: Říká Jan Marx o expozici Automoto muzea v Lučanech. Natáčel s ním reportér Českého rozhlasu Liberec Pavel Petr.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po většinu dne bude jasno nebo skoro jasno, večer bude od západu oblačnosti částečně přibývat. Teploty vystoupají k 39, na horách k 35 stupňům Celsia. Povane slabý jihovýchodní nebo jen proměnlivý vítr, bio to je na stupni číslo 3, čili nejvyšší zátěž, dávejte tedy na sebe pozor.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: co je nového doma i ve světě, tak to už nám teď prozradí ve zprávách Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Projedem fotbalového stadionu u Nisy by se zastupitelé Liberce mohli zabývat i letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Kamenné schodiště v zahrádkách na Českolipsku jsou bezpečnější. Obec najala místní řemeslníky, kteří na uhlazených pískovcových skalách v osadách Karba a Šestidomí dotvarovali a dozdili jednotlivé stupně. Do týdne by mělo být doplněno i nové zábradlí, informoval nezávislý starosta David Šmat. Výstava o hradech na Liberecku může uvidět návštěvníci v Libereckém severočeském muzeu. Kromě informací o jednotlivých památkách se dozvědí, jak se na hradech kdysi žilo a co jejich obyvatelé jedli. Lidé uvidí i realistické modely hradů Friedland, Grabštejn a Návarov. Nezačíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. České hokejbalisty dnes na domácím mistrovství světa v Ostravě čeká po 15. hodině finále proti Spojeným státům americkým. Už v sobotu večer mělo stejné obsazení i finále ženské části turnaje. České reprezentantky ale prohrály s USA 0-1. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Televize uvedla v těchto dnech šestidílnou minisérii Moniová, vyprávějící o životě a tragické smrti spisovatelky Simony Moniové. Titulní roli stvárnila Tereza Ramba, roli jejího druhého manžela, který spisovatelku zabil Igor Orozovič. Jak těžká role to pro něj byla, uslyšíte od populárního herce a skvělého hudebníka už za chvíli. Příjemný poslech přeje Jana Fričová.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Herce a hudebníka Igora Orozoviče dobře znají návštěvníci Národního divadla i dalších pražských scén, kde stvárnil řadu skvělých rolí. Například v Otelovi, Hedě Gablerové nebo v Kytici. Známý je i z filmu a televize. Naposledy se objevil v miniseriálu Moniová, kde si zahrál problematického manžela a vraha spisovatelky Simony Moniové. Jak těžká to byla role i příprava na ní, prozradil při nedávném koncertě v Jablonci divadle, kde si s ním povídala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: Miniserie Moniová se setkala s velkým úspěchem jak u diváků, tak i u kritiky. Tak se vás musím zeptat, jak byla náročná příprava na tuhle roli?
2: Tak měl jsem z toho velký respekt od začátku. Samozřejmě měl jsem z toho i radost, protože pro herce je tohle prostě velká výzva a výzva je jako základ pro práci, že jo. Ale měl jsem respekt z toho samozřejmě, že hrajeme reální příběhy, který vlastně i rezonuje, rodina dál funguje, není to žádný příběh 40 let starý.
1: Tam je velká vazba s tou rodinou.
2: Ano, je tam velká vazba a právě to byl super přístup producentů i režisérky, že s nimi od začátku komunikovali, což mě trošku právě taky uklidnilo, že ten přístup je takovej, že jim o něco jde, že to chtějí udělat kvalitně a že nejde jenom o senzaci a o nějaký bulvár. Protože každý mi říká, ty hraješ toho vraha, tak vlastně na tu vraždu samotnou tam vůbec není kladený důraz samozřejmě, protože to je jenom vyústění té toxicity toho vztahu. Prostě to už je fakt ten vrchol, opravdu, kterýmu to právě vůbec nemá dojít v tom reálném životě ideálně a mělo by se tomu předejít. Tomu slouží ta série a byl jsem rád, že k tomu takhle oni přistupujou, protože to je fakt jako hrozně křehká věc.
1: Co tomu předcházelo, protože vy jste v nějakém rozhovoru mluvil o tom, že jste hodně musel nastudovat.
2: Tak samozřejmě jsme studovali konkrétní případ. Ta materiály, ke kterým jsme se byli schopni dostat, ale zároveň pro mě bylo zásadní právě vykreslit správně tu postavu jejího manžela, byl to ten násilník, ale měl zároveň asi 5 diagnóz, spoustu tam bylo okolností, které je potřeba zohlednit v tom, ne, že by chtěl člověk jako hájit samozřejmě toho člověka, protože to je neobhajitelný, ale pochopit, aby to vůbec mohl hrát, aby to nebyl jednostranný padouch jak z Hvězdných válek, tak aby to bylo prostě, aby ty lidi pochopili, jak je to plíživý, jak je to nebezpečný, jak to je taky normální člověk na první pohled, nebo který má nějaký svý problémy a pak to vyústí do tohohle. Takže já jsem se sešel dvakrát velmi jako na půl denní schůzku s psychologi a terapeuty, který přímo tuhle ty konkrétní věci se jimi zabývají, hlavně teda tou narcistní poruchou nebo tou narcistní osobností, ale on do toho měl ještě další věci, jako taková ta potřeba velkých gest, který si velmi úzce souvisí, samozřejmě do toho tam alkohol hraje velikou roli a samozřejmě ještě špatný rodinný vzorce, kde taky probíhalo násilí, že v jeho rodině. A do toho prostě pochopit, jak funguje vlastně ta manipulace, že odstřihává postupně toho svého partnera od okolí, že vlastně myslí i, že ho miluje. Oni si opravdu myslí obě ty strany, že to je láska, že to je vášeň, že na sebe má nějaký nárok, takže tam pak přichází žárlivost a strašně se to nabaluje a vlastně je to opravdu postupný. Ale hrozí tohle to všem a právě mě dost překvapilo, samozřejmě dostávám informace z statistiky, že každá desátá žena to zažila, ale když to pak cítíte na vlastní kůži, když vám po premiéře za váma přijde několik ženských, který jako vlastně znáte třeba od vidění, nebo jsou to lidi z týmu, že to zažili, nebo tak mi lidi na Instagram píšou, kolik lidí to fakt zažilo a jak to vlastně je věrný, tak to jsem ve finále i rád, že to je opravdu realistický, to, co vidíme, abychom si z toho mohli poučit. No.
0: Pokud se chcete s hercem, skladatelem a zpěvákem Igorem Orozovičem setkat, máte šanci 19. července, kdy bude hlavním hostem rodinného a hudebního festivalu v Křižanech na Liberecku.

0: počasí.
1: No a teď už se budeme ptát na počasí odborníků. Já ve vysílání vítám Lenku Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak tady v Liberci už je poměrně hodně teplo. Já předpokládám, že i noc byla horká. Jak to vypadalo?
2: Je to tak. Na hodně míst v Libereckém kraji jsme zažili tropickou noc. Teplota nám neklesla po 20 stupňů. Nejtepleji bylo ve Frýdlantském výběžku Hejnice a Frýdlant, tam teplota neklesla po 24,5 stupňů, v Liberci 22,5 stupně. A teploty nám teď už asi začínají růst a nejčastěji se nám pohybují. No, když se na to teď dívám, tak už můžu říct klidně do 30 stupňů, protože ve Frýdlantském výběžku ve Frýdlantě je 29,5 stupně a příjemně na horách, tam je teď kolem 17-18 stupňů.
1: A to máme teprve 7:45.
2: Je to tak.
1: Jaká je předpověď na dnešní den?
2: Tak dneska očekáváme, že v Libereckém kraji bude po většinu dne jasná obloha nebo skoro jasná obloha. Nějaká oblačnost může být hlavně takového toho rázu té vysoké oblačnosti průsvitné, ale pak večer bude od západu oblačnosti přibývat. V Libereckém kraji neočekáváme, že by doputovaly srážky nebo přeháníky spíš během těch večerních hodin, a to si necháme tady v Ústeckém kraji. A teploty nám vyrostou. Nejčastěji očekávám, že teploty mezi 36 až 39 stupni.
1: To je závratná teplota. Jak to bude vypadat v noci a zítra?
2: Tak během těch nočních hodin, v noci na pondělí, nám bude dále přibývat ta oblačnost. Očekáváme, že už se nám budou vyskytovat i nějaké slabší přeháňky, ale ta noc bude ještě hodně horká. Očekáváme, že zase na většině míst bude nad 20 stupňů Celsia. Ale během toho zítřejšího dne už očekáváme i nějaké ochlazení.
1: Tak to se budeme těšit. Já jsem se dívala tak trochu na tu předpovědní linku a tam jsou docela velké teplotní propady.
2: A je to tak, ještě ten zítřejší den očekáváme ty teploty mezi 30 a 33 stupni Celsia v tom Libereckém kraji, ale už tam nastoupí ty přeháníky, bouřky a pak zafunguje studená fronta, která přijde přes naše území během toho úterního dne. Ty odpolední teploty už se nám budou pohybovat někde kolem těch příjemných 26-27 stupňů.
1: Tak se budeme těšit na tu obvyklou teplotu v našich krajích. Já vám mnohokrát děkuji za předpověď a aktuální předpověď počasí a přeji vám do Ústí nad Labem klidný den, abyste ho strávila co nejlépe s těmi horkými teplotami. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příjemná a pohodová melodie Jiří Korn a píseň Chci tě mít v Českém rozhlase Liberec. Asi právě teď vstáváte, možná se teď právě teprve probouzíte a čeká vás nějaká cesta a vy budete muset nastoupit do auta. Právě že do rozpáleného auta už v tuto chvíli. A rozpálené auto určitě není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekína, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekína, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Za opravu silnice v Bukovanech na Českolipsku zaplatí kraj skoro 15 milionů korun. Nová rekreační oblast s biotopem v Dolánkách u Turnova se veřejnosti otevře koncem července. Českolipská radnice dá přes milion korun organizátorům tenisového turnaje a motoristické akce. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice třetí třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy, výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Opravíme zhruba 2,7 km komunikace, jedná se o velkoplošnou opravu, vysoutěžená hodnota je zhruba 14 850 000. Hrála nám firma Silnice SAM a mělo by být hotovo zhruba do 70 dnů od předání staveniště.
2: V Dolánkách u Turnova skončila stavba rekreační oblasti s biotopem. Otevře se do konce července. Podle stavitelů tam musí dorůst rostliny, tráva a stabilizovat se systémy. Biotop má čistící technologii na přírodní bázi. Vodu čistí především řasy a bakterie. Kromě toho radnice ještě čeká na kolaudaci, informoval starosta Tomáš Hoké ze Starostů pro Liberecký kraj. Vybudování biotopu vyšlo na 25 milionů korun. Organizátor tenisového turnaje Mácha Lake Open dostane od Českolipské radnice 550 tisíc korun. Jde o individuální dotaci na pokrytí nákladů na pořádání akce, která se ve městě uskutečnila před 2 týdny. Původně organizátoři chtěli o 100 tisíc korun víc.
5: Odůvodnili to například tím, že od minulého ročníku vzrostly náklady. Jak uvedl člen výboru pro sport Roman Hejna z Hnutí ANO, s ohledem na finanční situaci města a další žádosti se výbor přiklonil k nižší částce s tím, že i tak jde o 100 000 korun víc než v loňském roce. Dotace pro pořadatele nadcházejícího Speed Festivalu byla schválená v plné výši 600 000 korun. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky podobně jako kamiony. Podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAT může být pro řidiče komplikací vysoká cena, instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září. A v Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dobré nedělní ráno. Stále vám posloucháte Český rozhlas Liberec. Tropické teploty řeší i domovy seniorů. Někde si s osvěžováním musí poradit i bez klimatizace. Ležící seniory ochlazují třeba pomocí stanu z mokrého prostěradla. Jak taková vychytávka funguje, uslyšíte už za chvíli v reportáži.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. V horkých letních teplotách, které v Česku tento týden panují, hledají lidé nejrůznější způsoby osvěžení. Své klienty se snaží ochladit také domovy pro seniory. Například v libereckém Františkově si pečovatelky musí poradit i bez klimatizace. Pomáhají jim v tom třeba mokrá prostěradla nebo větráky.
1: Je mi horko, v noci nemůžu spát, nejde to.
2: Doris Nováková v pokoji.

0: Nemá větrák ani klimatizaci. Dopoledne je situace v domově poměrně přijatelná. Během dne ale začíná slunce svítit do většiny oken a v budově je větší horko. Chladněji je alespoň na společných chodbách, kde se personál snaží vzduch ochlazovat přenosnými klimatizacemi, říká ředitel Jan Gabriel.
1: Aspoň jak cítíte, tak na té chodbě vytváří nějaký trochu komfort a u těch klientů ve specializované péči, tak ty pak mají i větráky.
2: Jeden je tady u paní.
3: Dobrý den.
4: Je horko, víte.
0: Klientům, kteří se nemohou hýbat, pečovatelky ulevují taky mokrými prostěradly.
5: To se umístuje nad postel, kde je taková vlastně šibenice, na který oni mají madlo. Přesto se dá mokrý prostěradlo, takže oni jsou v takovým jakoby stanu. Mají to jenom takový áčko.
0: Říká pečovatelka Alena Burešová. Horké počasí podle ní vyžaduje taky větší důslednost v pitném režimu.
5: Dodržujeme pitný režim a potom samozřejmě hygiena. Na to dbáme taky víc než normálně.
0: Zatímco někteří klienti hledají osvěžení, jiní si slunce užívají. Alena Kraková vyrazila dopoledne na terasu, aby se opálila.
6: Já jsem chvíli tady, pak zalezu.
7: Není vám teplo?
6: Je.
7: Ale užíváte si slunce?
6: Užívám. Já jsem dělávala ve statku a byli jsme v furt v létě venku.
0: Podle ředitele Gabriela jsou pro klienty víc než horka náročné rychlé změny teplot.
1: Z toho horka do studena a zase zpátky jako nesou výhrek hůř, než pak, když je to počasí ustálený a nějakým způsobem trvá.
0: Instalaci centrální klimatizace zatím vedení domova nezvažuje.
1: Bylo by fajn, kdyby to bylo v těch společných prostorách, protože pak ty klienty můžeme dostat do společných prostor, tam se ochladí. Máme 23 let starý barák, ta instalace by byla poměrně složitá.
0: Do budoucna by město chtělo domov seniorů rozšířit. V nové budově by tak podle Gabriela klimatizace být mohla. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak dnes meteorologové nepředpokládají, že by padal déšť. Naopak tvrdí, že bude po většinu dne jasno nebo skoro jasno, večer od západu bude oblačnosti částečně přibývat. Teploty vystoupají k 39, na horách k 35 stupňům Celsia a vítr ten povane pouze slabý, jihovýchodní nebo proměnlivý.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Marek Ztracený v Českém rozhlase Liberec. Fotbalové mistrovství světa se letos hraje na původně domorodých územích. Domorodci často mluví o ukradené zemi. Některé kmeny se ale do dění kolem šampionátu aktivně zapojují. Platí to třeba o národu Puyallupů. Zápasy sledují společně a o víkendu uspořádali turnaj ve svém národním sportu. Na ten se vypravil i náš zvláštní zpravodaj.
1: Vstoupil jsem na území kmene Puyallupů, prošel jsem kolem budovy velkého kasína. Teď míjím stánky s tradičními rukodělnými výrobky a přede mnou je obrovský bílý stan a v něm se hraje takzvaná bone game nebo taky stick game, česky bychom mohli říct tyčkovaná. Slyšíte, že hrají velmi vášnivě, tak se jdeme podívat, jak to vypadá vevnitř.
2: Ve skupinkách po 8 až 12 tu na stoličkách proti sobě sedí Puyallupové od batolat až po seniory. Jsou rozdělení do týmu a snaží se schovávat speciální tyčky a rozptýlit tu druhou skupinu bubnováním a někdy i zpěvem, aby soupeři tyčky neodhalili. Na velké obrazovce tu svítí turnajový pavouk a kdo uspěje, postupuje dál.
3: This weekend we're hosting stick games.
2: Jak mi vysvětluje Annette Bryanová z kmenové rady, je to tradiční kmenová hra a zábava na celý víkend.
4: Ne, že by to bylo podobné fotbalu, spíš to ukazuje, kdo jsme, jak si z generace na generaci předáváme tradice, náš jazyk, naše písně a tance. Ale je to hra. Kdo vyhraje, ten postupuje dál, dokud nemáme celkového vítěze. Takže v tomhle smyslu se to fotbalu podobá.
2: Puyallupů je přes 40 tisíc, patří k domorodým národům Tichomořského pobřeží s vlastní územní samosprávou a s tradicemi spjatými hlavně s životem na řece a u mořského pobřeží.
4: Jsme rybářský národ, naše ekonomika je tedy závislá na vodě. Voda je ale stále teplejší a rybám mizí přirozené prostředí. My si těch věcí ceníme a snažíme se to prostředí obnovovat, ryby do něj vracet, čistit vodu od toxických látek. Děláme toho hodně, ale politika současné americké administrativy škodí našemu udržitelnému způsobu života a bude mít dlouhodobé dopady.
2: Na druhou stranu to pro domorodé národy ve Spojených státech není nic nového, připomíná členka kmenové rady.
4: Puyallupové tu žili, kam paměť sahá. Prošli jsme si dlouhou kolonizací, bylo opravdu těžké to přežít. Ale jsme zpátky. Tvrdě jsme bojovali za svá práva. Snažíme se teď nakupovat zpět své území, obnovit svou kulturu a jsme štědří a pohostinní. Jsme tady a vždycky tu budeme.
2: A teď jsou Puyallupové i součástí fotbalového mundialu. Když zrovna nehrají svou tyčkovanou, baví se v těchto dnech při veřejném promítání a společném sledování zápasů.
4: Zjišťujeme, že mezi Puyallupy máme spoustu vášnivých fotbalových fanoušků. Fotbal je fakt super, protože nás spojuje.
2: Říká členka kmenové rady Annette Bryanová. Ze země národa Puyallupů u Seattlu Jan Kalibar, Radiožurnál.
5: Český rozhlas Liberec.

0: léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou Jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Turnov chce požádat o dotaci na IT vybavení do nové knihovny ve Skálově ulici. Stát má zhruba 3 miliony korun. Dotace by mohla pokrýt většinu nákladů. Vybavení zahrnuje jednotný elektronický systém, díky kterému si lidé budou moct nás půjčovat knihy. Stovky achátů z celého světa můžou ode dneška vidět návštěvníci Městského muzea v Lomnici nad Popelkou. Výstava zaměřená na drahé kameny a minerály se koná každoročně už 30 let. Exponáty budou vystavené do konce srpna. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě, zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními, budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika. Argentinští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa závěrečný zápas skupiny nad Jordánskem 3-1 a bez ztráty bodu postoupili do play-off. Stejným výsledkem zvítězila i Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Anglie si poradila s Panamou 2-0, Chorvatsko s Ghanou 2-1, Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0 a Rakousko s Alžírskem 3-3. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemné ráno přeje Jana Fričová. Ani dnes nebude chybět oblíbený krimi příběh Českého rozhlasu Liberec. Tentokrát Miroslav Holubec vypráví o tom, jak jabloničtí strážníci zachraňovali i varovali.

0: Divokej byl a Lenka Filipová odstartovali další půl hodinu nedělního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. O všestrannosti příslušníků městské policie jsme tu už hovořili mockrát a stále tu máme další a další důkazy o tom, že tomu tak skutečně je. Tedy, že strážníci zvládají skoro všechno, jak to tvrdí i Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Služba u městské policie má mnoho podob, ale když se strážníci zrovna nevěnují udržování pořádku ve městě, většinou fungují jako zdravotníci, jelikož jsou na místě často první ještě před sanitkou. Tak tomu bylo i v případě epileptického záchvatu, který nedávno postihl jednoho muže v Turnovské ulici. Muž byl při vědomí a se strážníky komunikoval, takže počkali na záchranku a zatím hlídali jeho životní funkce. O něco dramatičtější byla situace u starší paní, která doma spadla na podlahu a zranila si hlavu. Stihla ještě zavolat své dceři, ale spojení se náhle přerušilo, takže dcera zavolala na tísňovou linku a strážníci byli na místě jako první. Sousedka jim půjčila klíče od zmíněného bytu, kde našli zraněnou ženu s tržnou ránou na hlavě. Poskytli jí první pomoc, zastavili krvácení a už ve stabilizovaném stavu předali pacientku záchranářům. V dalším případě už šlo vyloženě o život, konkrétně o nový život. Jeden strážník zareagoval na řidičku servisního vozidla, která se kvůli uzavírce ve městě dostala do slepé uličky, obrazně i dopravně. Byla zrovna na cestě k zablokovanému výtahu, což v těchto vedrech nemusí být vůbec příjemná situace. Tím spíš, že v Tanvaldu, kde se zaseknutý výtah nacházel, čekala na pomoc těhotná žena. Strážník vyvedl výtahářku z města a ta snad dorazila k budoucí mamince včas. A ještě jeden zásah jablonecké městské policie, tentokrát proti muži s puškou, který se pohyboval na hřišti v ulici SK Neumana. Muž se tam chlubil svou zbraní svému známému a několikrát ze zbraně vystřelil. Naštěstí šlo jen o airsoftovou pušku, ale i tak její majitel schytal od policistů pěkný cajmrsk, protože děsit lidi flintou se prostě nesmí.
1: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Jasno nebo skoro jasno, večer částečné přibývání oblačnosti od západu, tak to je krátká předpověď počasí pro dnešní den, tedy neděli 28. června. Teploty tak ty vystoupají k 39 a na horách k 35 stupňům Celsia.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petra Černocká v Českém rozhlase Liberec. Dnes se liberecká publicistka Vladimíra Hamalová ve svém fejetonu ze seriálu z deníku Důchodkyně s nadhledem zamyslí nad životem a radami psychiatra Radkina Honzáka.
1: Z deníku Důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Jak nezblbnout ze života? Úvodem se za ten slovesný výraz omlouvám všem, co jste zvyklí slyšet ode mě převážně spisovnou češtinu, ale taky Radkinu Honzákovi, kterému jsem tento název v podstatě ukradla z jeho pořadu na YouTube. Nicméně právě tento svěží titul i mě přitáhl k jeho následujícím radám, k osobnímu zamyšlení i k rozhodnutí poslat ta jeho moudra tak říkajíc dál. Přiznávám, že jeho přednášky s obdobně šťavnatými názvy, provázené jeho osobitým humorem a svobodnou statečností, co si jako ve svém věku 80 let už může prakticky nezávisle na komkoliv dovolit vše, nesmírně obdivuji, včetně jeho schopnosti předávat odbornosti přijatelně pro všechny. A pokud vám to tedy dodnes nic neříká, tak upřesňuji, že doktor Honzák se celoživotně, tak jak kdy minulá doba dovolila, věnuje psychosomatice, tedy laicky řečeno, souvislostem mezi našimi emocemi a nemocemi. I bez odborného vzdělání je asi všem jasné, že když se dlouho rozčilujeme a žijeme v permanentním stresu, má to zásadní vliv na všechny biochemické procesy v našem fyzickém těle. No, takže nám to ničí imunitu a v podstatě zakládá na většinu pozdějších nemocí. A z toho všeho tedy plyne optimistické doporučení, abychom si každodenně dělali radost, nep je to rozhodně levnější, než pak kupovat prášky na spaní a proti depresím. A o tom je třeba i následující název jeho přednášky, jak podojit krávu radosti. No, co vám mám líčit, už jenom fakt, že jsem se pořádně zasmála, mi určitě projasnilo další půlden. Navíc tvrzení, že ani srážka s blbcem vás nemusí rozčílit, ale naopak posiluje vaše vlastní sebevědomí, je přesně rada dle úvodního názvu, jak nezblbnout ze života. Ono totiž ten život, jak vím už dnes, fakt není nějak dlouhý a je lepší si ho užít, než profňukat dle představ jiných, i kdyby o vás mělo blízké okolí prohlašovat, že nejste hodná holka. Problémy totiž byly, jsou a budou. A je asi jen potřeba rozlišovat věci podstatné od těch zbytečných dle představ vlastních. Jakože když nejde o život, vždyť víte. Hezkou úsměvnou neděli vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
0: Tak to byl tradiční deník Důchodkyně, který slýcháváte vždy v neděli dopoledne, respektive na konci pohodového rána z libereckého Českého rozhlasu. No a co vás čeká dál? Protože samozřejmě blíží se 9. hodina, vy se budete těšit na další programy a další pořady, které vám v Českém rozhlase Liberec teď nabídneme. Tak hned 4 minuty po 9, jakmile si vyslechnete aktuální zpravodajství s Ivetou Bláhou, vás čeká Tomáš Beneš a Kultura pod Ještědem. Tentokrát vám nabídne, jako vždy, bohatou náplň. Hejnické slavnosti na začátku prázdnin slibují bohatý program a na ten vás pozve právě hned po začátku kulturního magazínu. Nahlédnete v něm také do nové sezóny divadla FX Šaldy v Liberci a představí se plány všech 3 uměleckých souborů. No a chybět nebude v kulturním magazínu ani tip na 6. díl premiérové rozhlasové četby Liberecké perličky. Tak to byla nabídka aktuální. Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se brzy naslyšenou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O prodeji fotbalového stadionu u Nisy chce Liberec jednat v září. Českolipská radnice na 99 let propůjčí pozemek pro stavbu kapličky. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, zasažené ničivým zemětřesením. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Prodejem fotbalového stadionu u Nisy by se zastupitelé Liberce mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Původně měl být hotový v červnu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Odhady se trošku protáhly, dali jsme tam nějaké připomínky, zapojovaly se tam nové pozemky těch skalních masivů a jednali jsme o pozemcích, které dneska využívají pejskaři, kde potřebujeme zaručení, že ty pejskaři tam nějakou dobu budou moct být anebo se přesunou.
1: Podle Lenerta město prodej zvažuje kvůli nutným investicím, které by muselo jako vlastník platit. Jde například o výměnu více než 20 let starého osvětlení. Spolku drobné památky severních Čech Českolipská radnice na 99 let půjčí pozemek na okraji města. Jde o parcelu o výměře 15 metrů čtverečních místní části Svárov, kde v minulosti stála tzv. Engelmanova kaple. Spolek ji chce z veřejných darů obnovit. Výstavu o hradech na Liberecku můžou vidět návštěvníci v Libereckém severočeském muzeu. Kromě informací o jednotlivých památkách se dozvědí, jak se na hradech kdysi žilo a co jejich obyvatelé jedli. Lidé uvidí i realistické modely hradů Friedland, Grabštejn a Návarov, informoval kurátor výstavy Zbyněk Hubinka. Výstava bude přístupná do dubna příštího roku. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasažené dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat pro přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Otřesy mají nejméně 1430 obětí. Po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslaly například taky Kolumbie, Francie nebo Německo.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké letní dny a pohodové chvíle u rádia. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná krátce po zprávách další vydání pořadu Kultura pod ještědem, u kterého vás zdraví Tomáš Beneš. Dobrý den všem. Chystané hejnické slavnosti začátkem prázdnin budou stát za návštěvu. My vás pozveme už po písničce konkrétně. Pak prozradíme, co čeká návštěvníky v příští sezóně divadla Františka Xavera Šády v Liberci, co dalšího tři umělecké týmy připravují už za pár minut. A do třetice třeba tip na šestý díl premiérové rozhlasové četby o libereckých perličkách. Začínáme.
2: Kultura pod ještědem.

0: Chystané hejnické slavnosti 2026 opět nabídnou začátkem prázdnin velkolepý hudební festival doplněný o Luna Park, stánky, řemeslný jarmark s jedinečnou atmosférou v malebném prostředí Jizerských hor. Zvát vás bude jedna z organizátorek za město Hejnice, paní Lucie Podhorová. Vítejte u nás, dobrý den po telefonu v Českém rozhlase Liberec.
1: Dobrý den, já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Kdy a kde se hejnické slavnosti uskuteční?
1: Tak hejnické slavnosti se letos konají první červencový víkend, to znamená 4. a 5. července. A kde? Tak samozřejmě v centru Hejnic, v prostoru před bazilikou a v přilehlých uličkách.
0: Pojďme se zaměřit zprvu na sobotní program. Co byste vypíchla? Na co byste nás pozvala?
1: Tak ty slavnosti jsou takové specifické tím, že je tam spousta aktivit. Je tam jak ten Luna Park, je tam řemeslný jarmark, stánkový prodej a samozřejmě hudební festival multižánrový. A v tu sobotu se můžete těšit například na Michala Horáka nebo na Vojtána, Petra Liftnera, na VR Domy nebo na Like It.
0: To všechno zní velmi příjemně. Co nedělní nabídka pro vaše diváky a naše posluchače?
1: V neděli samozřejmě všechno toto pokračuje a obmění se nám ta hudební nabídka. Ráno budou vystupovat místní šikovné děti z Frýdlantska, potom máme samozřejmě program i pro děti, Kájušku, máme tam Markazíny, máme tam Reného Danga na závěr od 17 hodin.
0: Chystáte nějaké dopravní omezení?
1: Dopravní omezení, tak samozřejmě vzhledem k tomu stánkovému prodeji, tak bude uzavřena ulice Klášterní a ulice Lázeňská a bude tady opravdu hodně velký pohyb těch návštěvníků a aut, takže bude to trošku jinačí než běžné dny, jak jsme zvykli.
0: Co jsme ještě nezmínili závěrem? Co byste ještě ráda doplnila?
1: Ještě bych ráda řekla, že v sobotu bude jezdit speciální historický motoráček Hurvínek na trase mezi Hejnicemi, Raspenavou a Frýdlantem, takže určitě si ho nenechte ujít. Budeme vysílat také v kině v Hejnicích film Mimoni a Monstra, jak v sobotu, tak v neděli. A po oba dva dny budou se městem procházet nádherní chůdaři.
0: Dobře, tak srdečně zveme všechny naše posluchače 4. a 5. července do Hejnic, na hejnické slavnosti, je tak?
1: Je to tak a ještě bych prosím chtěla říct, že i letos máme dobrovolné vstupné, takže hejnické slavnosti jsou opravdu pro každého.
0: Zve Lucie Podhorová za město Hejnice. Díky moc, ať se vám to všechno vydaří, ať vám neprší a mějte se krásně. Hezké léto!
1: Moc vám děkuji a přijďte k nám do Hejnic.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Tady je Kultura pod ještědem Českého rozhlasu Liberec. 12 premiér a 3 koncerty na prknech malé i velké scény divadla Františka Xavra Šaldy v Liberci čeká diváky v příští sezóně. Ponese název V pokušení. Všechny plánované inscenace toto téma zpracovávají. Divadlo už také nepovede současná ředitelka Linda Hejlová, Kyprtová. Od srpna ji nahradí Petr Michálek, bývalý ředitel městských divadel v Děčíně a ve Zlíně.
1: Prvním titulem je Cirkus Humberto, divadelní adaptace slavné knihy Eduarda Basse. Tu adaptaci té jsme se zmocnili já a Jiří Janků.
2: Říká Kateřina Dušková, šéfka činohry v divadle FX Šaldy v Liberci. Spolu s dalšími kolegy na tiskové konferenci představila 143. sezónu, která začne v září.
1: Cirkus Humberto, uchopili jsme ho přes tenťáky, přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. Přizvali jsme externí akrobaty, žongléry, artisty. Díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona.
2: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
1: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Charlotte Kytlijová tu hru napsala, když jí bylo 25 let, řeší vztahy v rodině.
2: Návštěvníky opery příští sezónu čekají 3 premiéry. Mezi nimi je Orfeus v Podsvětí, Carmen a opereta Máchův deník, doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
3: Poslední operou bude skladba skladatele Emila Viklického, kterého známe jako jazzového klaviristu a jazzového komponistu, ale už méně je známý jako operní skladatel. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrokovou kapelou.
2: Balet příští sezónu připraví premiéry 2. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
4: Jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů.
2: Návštěvníky divadla čekají taky 3 koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Vám všem přejeme příjemné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Liberec, 28.6. v kalendáři Lubomírové svátek, všechno nejlepší. A teď už tipy třeba rovnou na dnešní odpoledne do libereckého Šaldova divadla od 16 hodin. Městečko Palermo hrál asi úplně každý, ale co kdybyste se doopravdy probudili v něm? To vám ukáže první skupina hereckého studia divadla Františka Xavera Šaldy pod vedením Elišky Jancové dneska v 16 hodin. Muzejní piknik v domě Karla Hubáčka v libereckých Lidových sadech druhý tip. Přijďte oslavit začátek letního volna 30. června mezi 10. až 16. hodinou v inspirativním prostředí této vily. Sebou potřebujete pouze dobroty, o ostatní se postarají. K zapůjčení budou deky, drobné občerstvení, také společenské hry. Nezbytná výtvarná dílnička bude letos na téma bláznivých rozlišováků na Brčka. Pozveme také na 28. ročník letní dílny pohybu tance a rytmu s vystoupeními v plenéru. Jablonecký spolek Dam a pánů vás srdečně zvou na tradiční akci, která do Jablonce přivede významné zajímavé lektory. Ti už po 28. společně s tanečníky a bubeníky obsadí jablonecké Eurocentrum. A to od pondělí 29. června do soboty 4. července. Akce se uskuteční v osvědčeném formátu, celý týden se přes den konají taneční kurzy, odpoledne a večer bohatý kulturní program pro širokou veřejnost. Další tip je na řezbářský festival pod Lemberkem. Uskuteční se od 2. července. Tým Ráje pod Lemberkem vás zvou na třídenní akci, na které dřevo ožívá. Řezbáři s motorovými pilami se utkají v soutěži a vykouzlí sochy přímo před vašima očima. Od 2.7. chystá zámeček Smržovka zajímavou výstavu Za malou louží, za velkou louží. Tato výstava fotografií sboru dobrovolných fotografů ve výstavní síni zámečku stojí ke shlédnutí. Vystavené fotografie jsou díly Jakuba Hlubučka, Ivana Indráčka, Vojty Indráčka, Petra Medřického, Petra Šenekela nebo Petra Šikoly. 3.7. o 19 hodin zavítejte do Turnovské Střelnice. Čeká vás Bob Dylan Songs v rámci Turnovského léta 2026, tak si nenechte ujít česko-německo-austrovskou kapelu Bobend a písně Boba Dylana ve vynikajícím rockovém i akustickém podání. A naposledy Turnov 4.7. o 19 hodin Open Air Karibská noc. Další taneční party v karibských rytmech vám zpříjemní hezké letní večery. Tak příjemné chvíle u rádia, pohodové prázdniny s Českým rozhlasem Liberec. Hezkou neděli!
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: Španělský umělec Salvador Dalí kdysi řekl, nakladatel mě požádal, abych napsal knihu o technice malby. Napsal jsem ji. Když jsem ji přečetl, naučil jsem se malovat. My vás sice malovat nenaučíme, ale nabídneme pár zajímavých knižních tipů od Martina Friče z Liberce. Tady jsou.
1: Knižní novinky tohoto týdne inspirovala tak trošku zvyklost, krásný zvyk, knížka za vysvědčení, ale mnohem víc je inspirací pohled do žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů, kde v sekci Naučná literatura najdete tři nesmírně zajímavé knihy. Už nějakou dobu žebříčkům prodejů vévodí kniha britského velvyslance, sympatiáka, pohodového gentlemana, Medfielda. Knížka se jmenuje Jsem tu novej. Jsem tu novej, to asi Medfield řekl mnohokrát, protože pracoval jako diplomat v 9 zemích na 5 kontinentech a ta knížka je vlastně ohlédnutím. Není tedy jenom o Praze, kde teď Medfield působí, ale jde mnohem dál. A to, co mě na ní mimo jiné zaujalo, je slib, že Medfield vám v té knížce odkryje, jaká vlastně je moderní diplomacie. Co je na tom dobrého, těžkého, stresujícího, třeba i zábavného. Knížka nesmírně populární. Vysoko v žebříčku se drží i knížka, o které už jsme mluvili, Pavel Kosatík, o Tom Benešovi. Mimořádně zajímavý pohled na historii 20. století, na Edvarda Beneše, na to, co bylo, co mohlo být. Udělám si malou odbočku. Nyní na Českém rozhlase Plus například z pera pana Hvížděly najdete vynikající recenzi na tuhle knížku. Každopádně Pavla Kosatíka a knihu o Tom Benešovi vemte do ruky. A do třetice ze žebříčku Naučné literatury nejprodávanějších knih Daniel Prokop Spravedlivý růst. O tom, proč Česko tak trochu přešlapuje na místě, o tom, jestli je možná prosperita pro všechny, co by se mohlo dělat. Daniel Prokop je sociolog, působí v Peck Research a myslím si, že to je jedna z nejinspirativnějších osobností dneška. Takže pokud vás zajímá, jaké to je, jaké by to možná být mělo, určitě vezměte knihu Spravedlivý růst do ruky. Některá z nich, ať už třeba kniha Medfielda Jsem tu novej, nebo Pavel Kosatík o Tom Benešovi, by se pro nějakého středoškoláka za vysvědčení určitě hodila. No a nakonec si dejme trochu odpočinku, protože Frida McFadden napsala psychologický thriller Přítel. Zdá se, že jste potkali skvělého partnera. V podstatě není na něm chyba. No a najednou přibývá otazníků, kdo to vlastně je. Není to někdo úplně jiný? Uvidí se. Frida McFadden, psychologický thriller Přítel.
0: Doplnil na závěr Martin Frič. Děkujeme za knižní okénko v Kultuře pod Ještědem.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Kulturu pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Šestým dílem dnes pokračuje seriál Perličky z příběhu Liberecka a neb putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Je tu rozhlasové čtení. Dnešní díl má podtitul Fake News. Máte pocit, že to je echt moderní téma? Ale kdeže? Vzpomeňte si na rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Tyhle fejkové vznikly už na začátku 19. století. Hezký poslech.
1: Dlouhým tahem Němci táhnou a jsou Němci sasíci od zhořelských dřevných hor v naše krajiny.
2: Kam jsme se to dnes dostali? Zhořelské dřevné hory? Sliboval jsi mi nejstarší zmínku o Liberecku v krásné literatuře?
3: Ano, ale říkal jsem, že půjde o fake news, kterým se dnes budeme věnovat. Zhořelské hory jsou dnešní Žitavské a Lužické hory, prastarý Záhvozd. Citoval jsem začátek básně Beneš Heřmanov, která líčí pobytí sasíků pod Hrubou skálou roku 1204.
2: K němuž, předpokládám, ve skutečnosti nedošlo.
3: Ne, jde o součást nejspíše padělaného rukopisu Královédvorského, údajně nalezeného Václavem Hankou roku 1817. I tak se jedná o jednu z nejstarších zmínek o Liberecku v české krásné literatuře a také o jednu z nejstarších fake news. Běžně se totiž za počátek klamavých zpráv uvádí měsíční hoax, série článků publikovaných v Anglii v roce 1835 o údajném objevu civilizace na měsíci.
2: Váže se k českému ráji ještě nějaká hodně rozšířená, ale nepravdivá zpráva?
3: Třeba ta, že obraz svatého Jana Křtitele na Valdštejně byl namalován podle tváře Karla Hynka Máchy.
2: A nebyl?
3: S velkou pravděpodobností ne. S Máchou je ostatně spojena celá řada mýtů, omylů a nepravd. Ta nejhouževnatější se týká jeho sestupu do podzemí na hradě Houska. Ve fiktivním dopisu Eduardu Hindlovi z 10. srpna 1836 prý líčil, jak se dostal do 21. století.
2: Máchovy dopisy jsem četla, ale tenhle jsem neobjevila.
3: Ani si nemohla. Vytvořila její pracovnice Národní knihovny pro knihu Čas hradů v Čechách, vydanou v roce 1996. Ale mýtus, že je dopis pravý, se zarytě drží již přes 30 let.
2: Proti Hankově rukopisu je to pořád ještě krátká doba.
3: Ty máš ale podobně starou zajímavost.
2: Týká se legendárního doktora Kytla, zvaného Severočeský Faust z krásné dříve Šumburku. Uvádí se, že nejstarší česky psaná zmínka o něm pochází od Josefa Svátka z textu Tomu ani Kytl nepomůže z pražského deníku z roku 1870.
3: Existuje snad nějaká starší?
2: Ano. Kytlova jména užil Václav Kliment Klicpera v překladu hry Augusta von Kotzeby Nové století. Zatímco v originále autor mluví o kvedlinburském zázračném doktorovi, u Klicpery si nemocný zoufá. Ani Kytl mi nemůže pomoct. Překlad pochází asi z roku 1820, tudíž jde možná o nejstarší českou rukopisnou zmínku o Kytlovi. Tiskem však Klicperův překlad vyšel až roku 1906.
3: U Klicpery se také poprvé objevuje jméno Krakonoš. Běžně se uvádí, že to bylo roku 1824 ve hře Krkonošská kleč, ale ve skutečnosti to bylo o 3 roky dřív ve hře Lhář a jeho rod.
2: Přepisujeme literární dějiny. Třeba se rozšíří i ta tvoje teorie, že byl Krakonoš původně starověký bůh?
3: Ano, ochránce hor a vládce počasí. Podívej se na obrázek v knize Krakonoš, pán v Krkonošském pohoří, kde drží blesk, podobně jako řecký bůh Zeus. Z antiky by mohlo pocházet pojmenování hor Krkonoše, spojované někdy se jménem Korkontoj z Ptolemájovy mapy. Jistě se Krakonoš zčista jasna neobjevil ve středověku, od kdy se začíná označovat německým jménem Rybecál. Svého ochránce, ducha Muhu, mají i Jizerské hory. Novodobé pověsti líčí, že byl stvořen z mlhy a pojmenován dle houkání sovy.
2: Základ těmto pověstem dal učitel ze vsi Zásady na Jablonecku Josef Lhota. Publikoval ve 40. letech několik pověstí o Muhuovi, kterému prý vyprávěli starci, kteří si už nepamatovali duchovo jméno. Lhota bez rozpaků stotožnil tohoto ducha se staroslovanským bohem skal z hory Muchov. Problém je, že chybí jakýkoliv historický doklad o pohanském božstvu Muhu. Lhota buď z nepochopení, nebo z vlasteneckého nadšení poněkud svévolně naložil s vyprávěním o lokální démonické bytosti Muhu, tradované v německých pověstech.
3: Zřejmě chtěl dodat Jizerkám podobnou bytost, jakou byl v Krkonoších Krakonoš. A máme nějaké fake news z Ještědu?
2: Spíš drby z Podještědí. O Karolině Světlé se toho hodně namluvilo.
3: Myslíš její poměr s Nerudou? Láska obětovaná manželské povinnosti? Není to už trochu ohraná písnička?
2: Právě proto potěší neotřelý pohled Dagmar Mocné v knize Bouřky, kde spochybňuje hloubku citového vztahu mezi oběma literáty. Poukazuje na možnost autostylizace jejich dopisů a odvažuje se i spekulovat, zda do značné míry nešlo jen o literární hru na převýchovu rozervaného básníka. Neruda možná nebyl tou osudovou láskou Světlé, za jakou je považován.
3: Kdo potom? Snad ne její manžel, ten nudný, pedantický suchar, co nejradši ořezával tušky.
2: Právě ten, chudák, přišel ke špatné pověsti, jak slepý k houslím. Asi bylo třeba hledat omluvu, proč si spisovatelka začala s jiným. Přitom současníci tvrdili, že to byl laskavý, mírný člověk, taková něžná, citlivá duše, pronesla o něm sama Světlá. A měl i smysl pro humor, na rozdíl od jeho rigidní ženy, která často napomínala mladá děvčata. Co vy to pořád máte s tím chichotem? Život je vážný a z vážné stránky máte na ně hleděti. A upřímně řečeno, nepatřila zrovna k nejpříjemnějším bytostem. Třeba svou neteř Anežku Slukovou, rovněž spisovatelku, nejednou dohnala k slzám.
3: Přitom o ní čteme jen samou chválu.
2: Žena spisovatelka bývala ve vlastenecké společnosti takřka nedotknutelná. Je až k nevíře, co ti obrozenci v touze mít více českých básnířek občas vyvedli.
3: Máš v zásobě nějakou historku, že jo?
2: V Doxech krátce žila Terezie Vlasta Heková, Hubnerová, dcera buditele z Dobrušky, Františka Ladislava Heka, známého z Jiráska jako F.L. Věk. Její epigramy se v roce 1815 objevily ve vlasteneckých novinách, ale panuje důvodné podezření, že je napsal sám Hek.
3: Proč by to dělal?
2: Zřejmě se snažil ukázat, že českou literaturu píšou vedle mužů i ženy. Ostatně nebyl jediný. Například František Ladislav Čelakovský uveřejňoval některé své básně pod jménem Žofie Jandová.
3: Byla to tedy cílená mystifikace?
2: Přesně tak. Ale ukážu ti příklad, kdy byla regionální autorka nejspíš stvořena omylem.
3: To jsem zvědav.
2: Vlastivědný badatel Franz Hanschl ve své Vlastivědě Českolipska píše, že se v Horní Lipchavě narodila básnířka Johanna Leitenberger. Bibliografické údaje, které tam uvedl, však krom data narození patří její stejnojmenné matce. Ta ale s naším regionem neměla nic společného.
3: A co to datum narození? Dívala ses do matriky?
2: Samozřejmě. K datu 11.11.1848 v Horní Lipchavě není uvedena Johanna, ale jiný autor, Josef Minzberger. Domnívám se, že Hanschl udělal z jedné osoby dvě a českolipská Johanna Leitenberger vůbec neexistovala.
3: Dokázat to ale půjde těžko. Podobně jako to, zda byl Franz Kafka inspirován k napsání románu Zámek svým frýdlanským pobytem v roce 1911.
2: Myslíš, že nebyl?
3: Spíše ne. S určitostí byl inspirován například Siřemí, Osekem na Strakonicku či Špindlerovým mlýnem. Frýdland a návštěva zámku však v něm zanechala též silný dojem, jak je patrné z jeho deníku.
2: Můžeme si přečíst zápis i z jiného, veršovaného deníku. Ten si měla v 60. letech vést v pralese v Kongu rodečka z Malé Skály Jarmila Glazarová.
4: Nabídli jste mi tenhle prales, který se ničemu, co jsem znala, nepodobá. A tak tu chodím od ničeho k ničemu. Jen, že ti okouni aspoň berou, že tu přeci něco mám, ale domov to není. Co v Sobotce? Pláču a trápím se pro Humprecht, sobotecké náměstíčko. Zmizím odsud. Co dělat pod nebem zataženým listy odnikud nikam? Co s řekou plnou oblud? Co s břehy vonícími tím protivným puškvorcem?
3: Neměl jsem tušení, že Glazarová pobývala v Kongu.
2: V tom je právě ten háček. Nepobývala. Deník, který vyšel pod názvem Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce, je obratnou literární mystifikací bohemisty Lukáše Prokopa.
3: A pak máš něčemu věřit.
2: Obávám se, že nám už posluchači neuvěří ani nos mezi očima. Ale zkusíme je nalákat na příští díl příslibem romantického putování v Kokořínském údolí.
3: A také lec kde jinde. Tak si připravte baťušky a pohorky. Budeme se na vás těšit.
2: Františka
3: a Marek.
0: Šestý díl seriálu Perličky z příběhu Liberecka pro vás připravili knihovníci z Liberecké krajské vědecké knihovny Františka Dudková-Párysová a Marek Sekyra. Ukázky z literárních děl načetla herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šuler. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gujdy a v režii Vladimíra Ruska letos na jaře. A jak jste slyšeli před chvílí, příště nás čeká v pravém slova smyslu putování po kraji.

A jsme zase u konce dalšího vydání Kultury pod Ještědem. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší na slyšenou a krásné letní dny a vůbec pohodové začínající prázdniny přeje Tomáš Beneš.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Městské terasy na Vapírovém náměstí začne Liberec stavět nejdřív příští rok. Voda ze Šlejferny v Dolangách u Turnova by měla zásobovat i nový vodojem na Mašově. Ženy budou dál pro mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Stavba městských teras měla původně začít letos. Přípravy ale zpozdily majetkoprávní záležitosti, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Dohoda hlavně s vlastníky přilehlých nemovitostí a té opěrné stěny a těch domů. V současné době jsme na úrovni zpracovaného stavebního povolení, běží to teďka někde po úřadech a dokumentace bude připravená do konce tohoto roku na provádění a příští rok se může začít stavět.
0: Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova, má ale velkou vydatnost vody, proto jí se vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovy, Olešnici a část Vyskře, říká ředitel sdružení Milan Hejduk.
3: Šlejferna je v zásadě štola, která sbírá prameny, je to kvalitní voda, 4,5 litru a to je voda, která jde do centra Turnova. Tý vody je opravdu hodně a my tady máme vymyšlený na letošek asi za milion takový propojení, že by ta šlejferenská voda, že bychom ji mohli dotáhnout sem na Mašově, tudíž do třech dalších obcí.
0: Společnost Trilek spustila o víkendu provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude výjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. K cílové stanici v Doxeš využije takzvaný žizníkovskou spojku, která standardně slouží jen pro nákladní vlaky. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend až do 30. srpna. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijmout. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat gynekolog nebo praktický lékař.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 36 až 39, na horách 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí a uzavírka platí až do konce června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem. Na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou. A do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidí existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch receptů.
0: V čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
3: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
3: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
2: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
3: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
2: To dáš rovnou do toho mlíka, nepředmícháš to?
3: Tady tohle je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
2: Jsou nádherně žlutý.
3: To domácí. Jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
2: Ty máš novou troubu, ne?
3: Jde do ní vidět.
4: No,
3: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
2: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
3: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plitečku s rozvahou to rozetřeme.
2: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
3: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova, není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
2: Zavařené broskve, tebou zavařené?
3: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
2: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
3: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
2: To je, když tam padá silikon.
3: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
3: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme, obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
3: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
3: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
3: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
2: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
3: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlehačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
3: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
2: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
3: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
2: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
3: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni té Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
2: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
3: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
2: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
3: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Slyšeli jste už někdy pojem bambivak? S čím souvisí a kdy se používá? O tom bude povídání s velitelem stanice Hasičského záchranného sboru Děčín, majorem magistrem Davidem Pavlátem. A proto mějte stále naladěný Český rozhlas Liberec a poslouchejte setkání u mikrofonu. O hašení za pomocí bambivaku si s Davidem Pavlátem bude povídat Jiřina Brychcí, starostka krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, paster. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti. Že je větší výtěžnost a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i chodí ke mně lidi, třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ješkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct. No.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ješkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Jaro, léto, podzim, zima.
5: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten desátý ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. Turnov zrušil zakázku na projektovou dokumentaci na výstavbu bytů ve Zhořelém Mlýně. Lesopár v Jabloneckém Kokonině čeká obnova. Odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, s teplotami do 39 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července.
2: To je termín, dokdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
1: Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu Zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: A když jsme to takhle jako všecko sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
1: V Jablonce nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války. Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně Moskevské oblasti. Ukrajina v poslední době míří hlavně na ruskou ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 36 až 39, na horách na 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu na Liberecku na silnici 13 havaroval motocyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný dobrý den, milí posluchači, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Jiřina Brychcí, starostka krajského sdružení hasičů Libereckého kraje. Jsme opět v pořadu setkání u mikrofonu a jak už se téměř stává pravidlem, mým dnešním hostem je opět hasič. Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky, v působnosti krajského ředitelství Ústeckého kraje, územního odboru Děčín. Velitel stanice Děčín, major magistr David Pavlák. Pane veliteli, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
5: Hezký dobrý den.

0: Možná na úvod by se patřilo posluchačům Českého rozhlasu Liberec představit sousední Ústecký kraj po stránce hasičské. Takže máte 7 územních odborů?
1: Ano, to souhlasí. Máme 7 územních odborů. Na každém územním odboru jsou centrální hasičské stanice a vedle těch centrálních potom jsou pobočné. Územní odbory jsou Děčín, Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Teplice, Litoměřice a Žatec.
0: Tak, pane veliteli, co vy a hasiči, jak jste se dostal k hasičům?
1: No, je to taková moje historie a ve své podstatě i takový nadšení, který vzniklo zhruba v 7. třídě základní školy, kdy jsme byli na exkurzi u hasičů v Mostě, kde jsme ještě tenkrát s rodiči bydleli. Potom jsme se přestěhovali do Povrlů, což je mezi Ústím a Děčínem. Každopádně v té 7. třídě jsme byli na exkurzi a já jsem viděl hasičskou jednotku, jak vyjíždí ze stanice ven. A přišel jsem domů a svým rodičům jsem řekl, já to chci dělat jako práci. Tak si ťukali na čelo, říkali, hele, 7. třída, základky, to má ještě čas. Necháme ho trošičku jako utichnout, ono to nějak dopadne. No jenže já už v té 7. třídě jsem začal zjišťovat, že existuje nějaká hasičská škola, že hasiči dělají tak a tak, že jsou v každém městě. No a vlastně ve vlastní iniciativě už jsem si zjistil, jakým způsobem se k těm hasičům dostat. Takže já jsem potom v 9. třídě, když už se rozhodovalo o střední škole, tak jsem rodičům prostě řekl, hele, já tuhle školu prostě chci.
0: A Chomutov nebo?
1: A šel jsem do Chomutova. Takže jsem udělal jsem střední školu v Chomutově, vlastně už potom ve 4. ročníku jsem začal zjišťovat, kde by mohlo být místo. A to už jsme byli přestěhovaní v těch Povrlech vlastně v Ústeckém okrese, ale přihlášky jsem dal do Mostu, do Teplic, do Ústí, do Děčína. A první, kdo se nám ozval, protože jsme tam byli i na praxi vlastně ve 4. ročníku, tak byl Most, územní odbor Most. Takže 1. září 2009 jsem nastupoval na územní odbor Most. Nastoupil jsem na pobočnou hasičskou stanici v Litvínově. Takže v Litvínově jsem začal jako hasič, tím, že už jsme měli vlastně ze školy hotové kurzy, tak jsem začal fungovat od samého začátku. Říkal jsem si Litvínov, když mám nějaká malá stanice, co já tady budu dělat. První směnu hned 4 výjezdy, poslední výjezd byl v 1. ráno požár auta. Vůbec jsem nevěděl, kde jsem, co se děje a samozřejmě jel jsem domů úplně nadšený. Takže tam začaly moje hasičské krůčky s tím, že zhruba po dvou a půl letech se uvolnilo místo v Děčíně, takže jsem se přestěhoval nebo přesídlil z toho územního odboru Most na územní odbor Děčín a vlastně od prosince 2011, tak jsem v Děčíně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme v Děčíně a vlastně k tomu už vede můj takový ten první dotaz, proč jsme dneska tady. Před nějakým časem naši republiku zasáhla opět řada lesních požárů. Hořelo opět v Národním parku České Švýcarsko, což je vlastně u vás doma, dalo by se říct. Na pomoc byly povolávány i vrtulníky a hasilo se pomocí bambivaku. Pane veliteli, co to je bambivak?
1: Bambivak, tak zjednodušeně. Jak už z názvu vypovídá, je to nějaký vak. Je to vak, který je přizpůsoben a vytvořen k tomu, aby mohl viset pod vrtulníkem, mohl unést nějaké množství vody a je opatřen klapkou, která po potřebnou dobu zadržuje tu vodu v tom vaku a jakmile přijde pokyn 3, 2, 1 schoz, tak vlastně palubní technik na palubě toho vrtulníku odjistí klapku a provádí samotné hašení z toho bambivaku. Takže je to vak, který se naplní vodou, visí nám pod vrtulníkem a vlastně ta voda je dopravována potom na potřebná místa na tom požářišti.
0: Určitě každého napadne, kolik té vody tam je.
1: Je tam rozsah. Ty bambivaky se dělají v různé velikosti a je to závislé nebo odvislé na velikosti toho vrtulníku. To znamená, že lehké vrtulníky nám unesou 800 litrů vody, což bývá Bell 412 od Policie České republiky. A teď, co jsou ty větší vrtulníky, tak tam teď při požáru byly využívány vaky o objemu až 3410 litrů vody. Takže přes ty 3 kubíky už ten vrtulník donese, což pro nás je už znatelná pomoc. Když se začínalo vlastně s těmi menšími vaky, tak to člověk na tom požářišti pocítil, ale je fakt, že ty 3 kubíky to už jako pomůže, to už nějakým způsobem je znatelnější na tom požářišti jako takovém.
0: Když se zeptám, vzpomenete nebo víte, kdy asi byly, nebo kdy se začaly bambivaky používat, třeba u nás nebo i ve světě?
1: Je to historie nějakých poloviny 90. let, s tím, že první testování bylo zhruba v roce 96, kdy Policie České republiky, letectvo Policie České republiky, protože hasiči jako takový, my nemáme své letectvo. Využíváme právě Policii České republiky a ta historicky začala zkoušet v roce 96 první bambivaky, které měly objem 550 a 800 litrů a lítaly na Bellu 412 HP. Takže zhruba polovina 90. let, nějaký ten rok 96. S tím, že potom samozřejmě se to rozvíjelo až do dnešní doby.
0: Když teda je nějaký požár, lesní požár třeba, a jeví se, že by byly ty vrtulníky zapotřebí, kdo rozhoduje o tom nasazení, jestli tam poletí nebo nepoletí?
1: Tak, v první fázi na místo přijíždí jednotky požární ochrany a vždy je na místě velitel zásahu. Velitel zásahu zhodnotí situaci na místě události a jakmile vidí, že se jedná o požár, který je v těžce přístupném terénu, nebo jsou tam prostory, kam se hasiči jen tak nedostanou, tak může přes krajské operační středisko zažádat o leteckou podporu, to znamená letecké hašení. Takže v první fázi je to ten velitel zásahu, který přes operační středisko zažádá. Operační středisko potom komunikuje s NOPISem, což je Národní operační informační středisko, které je spravováno Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, které vydá žádost, v první fázi to bude letka určitě té Policie České republiky, nebo soukromníci, od kterých teď máme vlastně vrtulníky Black Hawk, které nám taky pomáhají a jsou určené na letecké hašení. Takže přes ten NOPIS jde požadavek na tyhle ty složky. Jakmile je to schváleno, tak velitel je informován, za jakou dobu nám ten vrtulník přiletí a ve své podstatě si určí i podmínky, protože ne vždy ten bambivak je možno naplnit jednoduše. Ono to pak má veškerá další úskalí pro plnění vlastně toho bambivaku. Není to tak, že nám tam přiletí vrtulník a ten velitel začne jásat, hele dobrý, nemusím to řešit, už na nás začne padat voda. Jo.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás. průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak a to je právě ta moje další otázka. Jak se ta voda do toho bambivaku dostane?
1: Máme více způsobů. Postupně samozřejmě cvičíme, tak aby to nebyla improvizace na místě události, ale funguje to tak, že první možnost máme za pomocí speciálních proudnic, které jsou v sadě u toho bambivaku. Není to klasická hasičská proudnice, kdo viděl hasičskou proudnici, není to to, co drží klasicky hasiči u zásahu a stříkají do toho ohně, ale je to ve své podstatě takové zahnuté potrubí, které při příletu toho bambivaku ty hasiči zaseknou vlastně na hranu toho bambivaku a provádí plnění toho bambivaku.
0: A odkud se bere ta voda?
1: A ta voda, to je další taková věc, kterou musí vlastně ten velitel v první moment řešit. Buď to je to zasický cisteren, nebo se může udělat čerpací stanoviště, ale to je potom už jako na další trasu z blízkého vodního zdroje, kdy přijede silné čerpadlo. Zrovna v Ústeckém kraji máme v Litoměřicích Somaty, které jsme schopni dát k vodnímu zdroji a máme stalou dodávku vody. Ale ten vodní zdroj nebývá hned někde blízko. Takže pokud se plní proudnicema, je potřeba, aby ten velitel zásahu vzal na vědomí to, že potřebuje dostatek cisteren, zhodnotit, jak daleko máme vodní zdroj, vytyčit plochu pro plnění vlastně toho bambivaku jako takovou a potom celý tady ten systém udělat jako jeden úsek a mít to jako letecké hašení. Takže ten velitel si to určí, má tam dostatek cisteren, určí si místo, kde to budou plnit a může plnit za pomoci proudnic. To je jedna varianta. Další varianta je taková, že ten vrtulník bude mít v blízkosti vodní plochu, což bylo třeba Hřensko 2022, kdy řeka Labe byla v blízkosti toho požáru a ty vrtulníky vlastně jsou schopni sami si ten bambivák dát na vodní hladinu, ponořit, on se jim naplní a sami si z toho vodního zdroje vezmou a můžou hasit. A pak je ještě jedna varianta, kdy na určenou plochu my poskytneme takzvané flexitanky, což zjednoduše řečeno je velký bazén, je to konstrukce, která se dá naplnit, my to naplníme a obsluha nebo ten vrtulník jako takový je schopen přiletět k tomu flexitanku, ponoří bambivak a letí vlastně hasit.
0: Posloucháte pořad Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec, kde si dnes Jiřina Brychcí povídá s velitelem hasičské stanice Děčín o používání bambivaků při požárech. She's crazy like a fool.

0: Když hoří, tak samozřejmě oheň hoří několik dní. Ten v roce 22, jak jste zmiňoval, ten si myslím, že byl asi 20 dní. Teďka ten poslední květnový, ten byl myslím asi 6 dní, že jsem někde se dočetla. A jak se můžou hasit nebo mohou létat vrtulníky i v noci? Nebo jak to máte jenom přes den? Jak je to u vás?
1: Je to tak, že létají od rozbřesku po západ slunce. Lítají jenom přes den. Oni když přiletí, kouknou se na nějakou predikci a vidí a řeknou tomu veliteli, budeme lítat od tolika do tolika. Ten velitel to musí všechno uspůsobit. Navazuje to příprava plnění toho bambivaku. A počítat s tím, že ty vrtulníky budou určitou dobu létat. V noci už vrtulníky nelétají, to hašení neprobíhá, takže tam už nastává jiná činnost. To ve vzduchu velitel využije například drony. Každopádně vrtulníky jako takové nám hasí od rozbřesku po západ slunce.
0: V této souvislosti mi ještě napadá otázka, na jaké požáry vlastně bambivaky lze používat. Samozřejmě, teď jsme se bavili o těch lesích, nějaké plošné porosty a tak dále. Co nějaké budovy, nebo prostě dá se ještě používat někde jinde?
1: Ano, je to i historicky se využilo i v České republice, kdy nám zahořely velké průmyslové objekty. A ta hala nebo ten objekt je tak veliký, že ty hasiči se nemusí dostat ani do středu té haly jako takové. Je to pro ně nebezpečné, protože tam hrozí nebezpečí zřícení konstrukcí. Je tam prostě obrovské riziko na to, aby se tam ty hasiči dostali. Takže hasiči nám to hasí ve své podstatě z kraje té budovy, takže i v tom průmyslu je využití u velkých hal nebo u větších závodů. Ale všechno je omezeno kouřem. Ten vrtulník nám naletí do místa, které je pro něj v úzovkách čisté a naletí z té strany, kam nefouká vítr a není tam buď ty splodiny hoření, kouř jako takový, tak naletí z druhé strany a hasí vlastně frontu toho požáru. U těch průmyslových objektů, když už nám to vlastně ty splodiny hoření jdou kolmo nahoru ze středu, tak tam se ten vrtulník taky úplně nedostane. Takže všechno je to potom odvislé na té situaci, která je na místě zásahu, ale využívá se samozřejmě lesní požáry, požáry porostů většího rozsahu a samozřejmě i průmyslové objekty.
0: Jak moc tomu vadí různé inženýrské sítě? Elektrické vedení, plynovody a něco podobného?
1: Dle zjištěných informací, co jsem si tak nějak zjistil, tak piloti mají vlastně mapovou aplikaci, kde vedení, elektrická vedení a věci, které by mohly vadit v tom nízkém průletu, protože oni lítají opravdu nízko, tak na to mají aplikaci, kde by to vedení samozřejmě měli vidět, ale ze zkušenosti a i to, co jsme se bavili s kolegy, tak ono, to vedení se snadno schová. Takže ten pilot nějakým způsobem se i zmapuje třeba terén. Je důležité spolupracovat i s kolegy vlastně pozemními, vidí ty dráty přímo nad sebou a ta komunikace mezi s nima by měla nějakým způsobem proběhnout. On ten pilot si to zmapuje, musí si stejně připravit ten bambivak, to znamená, že během toho proběhne nějaká bezpečnostní porada nebo pohovor a pak vlastně ten vrtulník jako takový je nasazen. Takže musí si dávat určitě pozor na elektrické vedení. Pokud tam máme nějakou technologii, které by ta voda uškodila, pokud už není zničená požárem. Hmm. Ale pokud tam máme nějakou technologii, kam by ta voda úplně přijít neměla, na to si musí dávat taky pozor. Takže těch aspektů, které musí ten pilot sledovat, je daleko víc. A co se týče například toho elektrického vedení, tak určitě jste si všimli, když máme nad hlavními komunikacemi nebo někde, kde by ten vrtulník mohl letět, tak jsou na tom takové červeno-bílé jakoby míče velké. A to je právě z důvodu tady toho, kdy ty piloty vlastně tady ty velké balóny upozorní na to, pozor, tam něco vede, tam je nelítej. Jo, takže těch věcí pro ty piloty je dost.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je nějaká minimální výška, nebo jestli víte, jestli je minimální výška, nebo i nějaká maximální, kdy je vlastně použití toho bambivaku nejúčinnější?
1: Tak to bohužel nevím, ale aby to mělo efekt nějakého hašení, tak samozřejmě s tím bambivakem je potřeba se dostat co nejníže nad ten porost, tak aby se nám to co nejméně rozptýlilo do okolí a hasili jsme vysloveně tu frontu nebo ten požár jako takový.
0: A to ostatní je vlastně na pilotovi jako takový, aby zvážil do jaké ty nejnižší nějaké.
1: Je to tak, pak už je to, dle mého názoru je to podle toho, jak ten pilot co si dovolí a co si nedovolí, ale nějaká pravidla samozřejmě mají, ale ty já neznám.
0: Já když jsem někde zaznamenala obrázek letové trasy, tak to vypadalo jako takový předeno, který je připraveno na motání klubka, takže těch letů tam mají. A vlastně to omezení asi je taky i na těch pilotech v rámci jejich bezpečnosti. Vy dostanete informaci, že tam ten vrtulník je a pak asi, že odlítá nebo se bude střídat s nějakým.
1: Jo, přesně tak. Je to, ta informace musí projít přes velitele zásahu na velitele úseku. O tom, že to letecké hašení vůbec bude zahájeno, jak dlouho bude probíhat. Když to shrnu teď zpátky na ten poslední požár, co byl v Rynarticích, tak tam bylo domluveno, tam bylo několik samozřejmě úseků a bylo domluveno, že od rána, teď nebudu říkat konkrétní časy, ale dejme tomu třeba od 8 do 12 do 1 hodiny, vrtulník bude hasit ten a ten úsek, nechte to prosím pro nás a po obědě se přesuneme, budeme hasit úsek 1 a 2 a vy můžete pracovat třeba v té trojce. Jo, vždycky to bylo o té domluvě, že nám něco hasí vrtulník, necháme pracovat vrtulník, potom se přestěhuje někam jinam, my jako pozemní hasiči půjdeme na ten prostor, kde hasil vrtulník, uděláme ten pěší průzkum a dohasíme případná ohniska. A vrtulník zase pracuje někde jinde. Mělo by to furt korespondovat s tím, že by tam měla být bezpečnost. Je to z toho důvodu, že ten vrtulník samozřejmě, když letí, tak nějakým způsobem pod sebou nám může udělat nějaký stlak, nějaký vír. Ten vítr může vyvolat. A při těch požárech, jak odhořívají stromy, tak pak je riziko toho, že by ten strom mohl na někoho spadnout. Takže z toho důvodu se dělají porady a domlouvá se konkrétní místo, kde ten vrtulník bude hasit.
0: Jsme v setkání u mikrofonu a povídám si s Davidem Pavlátem o hašení požáru pomocí bambivaku.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych se vrátila k tomu počtu těch vrtulníků, které u toho požáru jsou. Nebývá tam jeden, ale bývá jich tam někdy víc. A to, kdy, jak, který kam poletí, je také na tom veliteli, nebo to už se dorozumívají oni mezi sebou, nebo jak to je?
1: Je to pak už, když je tam té letecké techniky více, a tak jak už jsem říkal, je důležité pro letecké hašení zřídit úplně samostatný úsek. Ten úsek má na starosti velitel toho daného úseku a zpravidla to bývá podloženo ještě řízením letového provozu, kdy je určen člověk, který opravdu má přehled o té technice, která tam lítá, je s nimi se všemi i ve spojení a ve své podstatě si udělá takové malé letiště a řídí si je on. Jo, například armáda České republiky má i své návočí, kteří chodí po požářišti a určují místa, kam ten vrtulník bude házet tu vodu, protože oni to tak mají nacvičené.
0: To znamená, vy jste teď řekl armáda, předtím jste říkal, že máte vlastně, že spolupracujete s policií, takže spolupracujete se dvouma složkama, s armádou i s policií.
1: Lítá nám policie České republiky, ano. Armáda České ano. republiky, potom
0: soukromé subjekty
1: a teď v Rynarticích jsme měli například letce nebo vrtulníky ze Slovenské republiky.
0: To znamená, že ta mezinárodní spolupráce i tady funguje.
1: Ano,
0: jak
1: ano.
0: Příhraniční třeba mezi Německem a vámi tady, protože je to vlastně na hranicích, takže teda i potom, jak říkáte, ze Slovenska nebo v rámci
1: je
0: potřeby.
1: Je to tak. Jo, ty Slováci zrovna tady u toho požáru v těch Rynarticích byli, ve své podstatě přiletěli i s nějakou pozemní jednotkou, takže nám pomáhali i na zemi ty hasiči, ale měli tam své vrtulníky a v rámci mezinárodní spolupráce nám pomohli.
0: Ještě se zeptám, ten pilot je tam sám, nebo tam má ještě někoho sebou? Narazil jsem na záchranáře, ano, někdy, ale mívá tam ještě třeba
1: jinou obsluhu? Podle toho, co jsem si zjišťoval, ve vrtulníku jsem nedělal jsem leteckého záchranáře, nelítal jsem tam, ale jsou tam dva piloti, ještě tam mají palubního technika, který vlastně řeší obsluhu toho bambivaku. Ty dva piloti lítají tak, že jeden opravdu řídí nebo pilotuje ten vrtulník jako takový. Ten druhý pilot vlastně hlídá ten zbytek, to znamená navádí na to místo, říká tam poletíme tam a mají tam ještě toho palubního technika, který čeká na ten pokyn teď, na ten schoz. Takže on letí, když je dobré spojení na místě zásahu, tak i ty hasiči jsou schopni se s tím vrtulníkem, máme vyzkoušeno například s tím policejním, tak jsou schopni se spolu spojit. Je dobré si na to zase určit jednoho člověka, který bude provádět navádění jenom těch schozů jako takových a ten vysloveně říká, půjdeme na 3, 2, 1 schoz a ten palubní technik vlastně na palubě toho vrtulníku otvírá klapku a pouští dolů na to požářiště tu vodu.
0: Tak, to byly tyto složky, ale pak ještě spolupracujete vlastně s dalšími složkami, což jsou jednotky, které vám po případě přivážejí vodu třeba do těch bazénů.
1: Je to tak. V rámci vlastně toho úseku, nazvěme to jako úsek letecké hašení, tak je potřebný počet jednotek. Je to odvislé jednotek požární ochrany, je to odvislé od toho, jak daleko máme vodní zdroj, kolik těch cisteren je potřeba na to, aby jsme celou dobu zásobili, aby to bylo efektivní. Stojí nás to peníze, to letecké hašení stojí opravdu dost peněz a my si nemůžeme dovolit to, že nám ty vrtulníky budou stát. Takže my potřebujeme tu zásobu té vody tam mít jako dostatečnou, aby ty vrtulníky mohly lítat.
0: Děkuji vám za dnešní povídání. Budeme pomalu končit. Pane veliteli, já vám přeji klidné velení na vaší stanici a i u zásahu. Ty zásahy, ať jsou vždycky s dobrým koncem. Vaší rodině, vám, všem lidičkám kolem vás, přeji dobro, vnitřní klid a především zdraví. Děkuji, že jste k nám vážil cestu a děkuji za milé povídání.
1: Moc krát děkuju a vám i všem posluchačům přeji hezký den.
0: A s vámi, milí posluchači, se z Českého rozhlasu Liberec loučí a těší se na slyšenou u dalšího setkání u mikrofonu Jiřina Brychcí, starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Za opravu silnice v Bukovanech na Českolipsku zaplatí kraj skoro 15 milionů korun. Kvůli horkému počasí je tradiční pouť v Horním Tanvaldu na Jablonecku přesunutá na jiný termín. Českolipská radnice dá přes 1 000 000 korun pořadatelům tenisového turnaje a motoristické akce. Dnes nás čeká odpoledne většinou jasno nebo skoro jasno a teploty mohou vystoupat až k 39 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice 3. třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy, výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Opravíme zhruba 2,7 kilometrů komunikace, jedná se o velkoplošnou opravu, vysoutěžená hodnota je zhruba 14 850 tisíc. Hrála nám firma Silnice SAM a mělo by být hotovo zhruba do 70 dnů od předání staveniště.
2: Tradiční pouť v Horním Tanvaldu na Jablonecku letos bude na jiném místě. Kvůli horkému počasí pořadatelé dnešní akci přesunuli do kostela svatého Františka z Assisi v části Šumburg. Začne ve 3:45 odpoledne bohoslužbou. Na místě pořadatelé představí i dosavadní pokrok při rekonstrukci hornotanvaldského kostela svatých Petra a Pavla, říká předsedkyně spolku Zachraňme tanvaldské kostely Daniela Šebestová.
5: Letos konečně jsme se dočkali 3. etapy, kdy dojde k samotné realizaci obnovy krovu v celkové hodnotě asi 1 300 000 korun. Nebude to kompletní obnova krovu, hlavně jde o nosné trámy, které vlastně budou zabraňovat zřícení.
2: Pořadatel tenisového turnaje Mácha Lake Open dostane od Českolipské radnice 550 tisíc korun. Jde o individuální dotaci na pokrytí nákladů na pořádání akce, která se ve městě uskutečnila před 2 týdny. Původně pořadatelé chtěli o 100 tisíc korun víc. Jak uvedl člen výboru pro sport Roman Hejna z Hnutí ANO, s ohledem na finanční situaci města a další žádosti se výbor přiklonil k nižší částce. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů, oznámila to tamní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka, kteří si v zasažené oblasti momentálně budují operační základnu. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 14 obětí a desítky tisíc lidí se stále pohřešují. Prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech.
3: Počasí.
2: Odpoledne nás čeká v Libereckém kraji většinou jasno nebo skoro jasno. Večer pak od západu očekáváme částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty odpoledne vystoupí na 36 až 39 stupňů, na horách pak na 32 až 35.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice 2914 obci Bulovka na Liberecku je neprůjezdná, je tam padlý strom a na místě probíhají odklízecí práce. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 12. hodině a s vámi je i čas na vaše písničky na přání. Je neděle, 28. června, a v kalendáři dnes najdete nositele jména Lubomír. Tak si hned pár slavných připomeneme. Třeba Lubomír Brabec, český kytarista, Lubomír Kostelka, český herec, Lubomír Lipský, český herec a komik, a nebo Lubomír Štrougal, československý premiér v letech 1970 až 1988. Tak pokud nějakého Lubomíra ve svém okolí znáte, nezapomeňte jim popřát všechno nejlepší, třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
6: Písničky na přání s Alešem Mastrem.

0: Neil Diamond, Sweet Caroline, také písničky na přání, které jsou tady s vámi. No a poprvé zazní ona otázka. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleše, tady Šárka v Liberce. Zdravím všechny posluchače, který poslouchají a přeji všem pěkný den, i když je partner u vám a tu je. A písnička bude pro všechny děti, které mají prázdniny, tak jsme vybrali tematickou. Za roky prázdní od Karla Černocha, bude to jmenovitě Adamově, do český lípy, a pak Elišce od Péti. Oni se v tom poznají určitě a všem dětem krásný prázdniny.
0: Myslím si, že kdyby jsme jim naservírovali 2 roky místo 2 měsíců, určitě by se nezlobili. Tak písničku posíláme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

roky prázdnin konečně, kdo by si to nepřál, tak to bylo splněné přání na Českém rozhlase Liberec. To další za ním nahlédneme do naší pošty na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezkou neděli 28. června. Včera měli v pražských Letňanech koncert americká kapela One Republic. Nebyla jsem, ale sledovala jsem videa na sociálních sítích. Takže dnes vybírá One Republic Good Life Lubomíru k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a také všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy.

0: Jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jar, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková, také 12. hodina 23. minuta. S vámi jsou písničky na přání a telefon 22 155 37 22. Tak ten telefon stále vyzvání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady je Cezrišnova. Chtěla bych nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili od Janka Lereckého. A tak jsme krátký, protože opravdu ty ptáci se mají líbit, když to může jít osvěžit. A byla by ta písnička pro všechny lidičky, kteří poslouchají, kteří mají svátek, kteří mají narozeniny a úplně krásnou, pěknou neděli. Teplou, sice ona je teplá, ale to nevadí.
0: Na ptáky jsme krátký, léta 90. s Jankem Ledeckým, my to posíláme. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Víte, naslyšenou.

0: Janek Ledecký a písnička, kterou jste si nedovedl odpustit na žádné taneční zábavě nebo diskotéce let 90. Na ptáky jsme krátký, teď 12. hodina, 28. minuta, písničky na přání jsou stále s vámi. No a telefon ten stále vyzvání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, tady Alena z České Lípy. A dávám zahrát písničku. To byla Svíčka z Rochlic. Pro Šárku z Liberce, pro Ivu z Hrachova, pro Janu z Rochlic, všem, co si dávají hrát. Haničku Balcovou z Karlova Háje. Pro moje nejlepší kamarádky a kamarády, s kterýma se setkávám i nesetkávám, který jsou dál. I pro mého manžela Kolomba a zítra má Petra Pavel svátek, tak jestli má Pavlíček Kudrna svátek, tak mu přeju všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání, ať si užije důchodu, ať nás nezradí a je stále s námi. A pro vás, Alešku, a všem do rádia a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
0: Krásná písnička, která rozhodně nesklame, Když jsem já byl tenkrát kluk. Karel Gott, my to posíláme nejenom do České Lípy. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou, Alešku.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 155 37 22. To je stále telefonní číslo, které plní vaše hudební přání, a tak pojďme si opět přát. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den, u telefonu je Vlastimil z Rochlic, z Liberce.
0: Zdravíme.
1: Krásný sluný den a trošku víc by to chtělo větru, aby nám bylo trošku aspoň blaho. Jinak je to zoufalý, je to moc.
0: Dneska jsme naloženi všichni ve vlastní šťávě, tak co k tomu naložení si dáme?
1: A k tomu naložení si dáme Creedence Clearwater a Johna Fogertyho a písničku Hey Tonight.
0: Klasická nahrávka přelomu let 60. a 70. Taky posíláme do rozpaleného Liberce a vy se mějte hezky a brzy se těšíme.
1: A pro všechny posluchače a pro vás do studia.
0: Děkujeme.
1: Děkuji.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále plníme vaše přání na telefonním čísle 22 155 37 22. Stále jsou tady s vámi písničky na přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, tady Milada z Jablonce. Já vás všichni zdravím do rádia. Zdravím všechny posluchače, ty lidi, co si necháváme hrát. Ale chtěla bych poprosit a pozdravit Lidušku z Jablonce a Šárku z Liberce. A tam ty lidi už si zase nepamatuju, že mám výpadek paměti, ale všechny, co si necháváme hrát. A přeji vám krásnou teplou neděli, ať vám to uteče ta směna a děkuju moc pěkně.
0: Posíláme vyletněnou písničku s Ivetou Bartošovou, Léto, my se mějte hezky a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou a děkuju.

0: Iveta Bartošová, Léto, konečně stylová písnička k tomu dnešnímu počasí. Stále si telefonujeme na číslo 22 155 37 22. No a další přání, to je zase na vás. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Haló, haló, tady Standa Tětřichová.
0: Zdravíme, tak co si budeme hrát?
1: Já bych chtěl zahrát od Majera písničku Malý přítel z města N. A bylo by to pro Josefa Hurníka, který má dneska narozeniny, tak bychom poslali do Bulovky ten pozdrav.
0: Tak ho rádi posíláme.
1: A to mají tuhle písničku rádi.
0: Máte jí mít, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ikonická píseň Jaromíra Majera nás dovedla až na konec dnešních písniček na přání. Za malou chvíli je tady 13. hodina, po 13. hodině to už rozhlas jede za vámi, no a já se s vámi zase po 14. hodině těším na slyšenou. Hezký den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: O prodej fotbalového stadionu Unisi chce Liberec jednat v září. Českolipská radnice má 99 let pro půjčí pozemek pro stavbu kapličky. Do systému měsíčního hlášení se podle ministerstva práce stále nepřihlásilo skoro 7 tisíc zaměstnavatelů. Dnes nás čeká odpoledne většinou skoro jasno nebo jasno a teploty vystoupají až k 39 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Prodejem fotbalového stadionu Unisi by se zastupitelé v Liberci mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Původně měl být hotový v červnu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Odhady se trošku protáhly, dali jsme tam nějaké připomínky, zapojovali se tam nové pozemky těch skalních masivů a jednali jsme o pozemcích, které dneska využívají pejskaři, kde potřebujeme zaručení, že ty pejskaři tam nějakou dobu budou moct být anebo se přesunou.
3: Podle Lenerta město prodej zvažuje kvůli nutným investicím, které by muselo jako vlastník platit. Jde například o výměnu více než 20 let starého osvětlení. Spolku drobné památky severních Čech Českolipská radnice na 99 let půjčí pozemek na okraji města. Jde o parcelu o výměře 15 metrů čtverečních v místní části Svárov, kde v minulosti stála takzvaná Engelmanova kaple. Spolek ji chce z veřejných darů obnovit.
5: Při jednáních panovaly obavy, aby se na místo vešla i plánovaná cyklostezka do Okřešic. Místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO tvrdí, že okolo kapličky má být pás, kam se stezka s velkou rezervou dá umístit. Jak uvedl předseda spolku drobné památky Severní Čech Miroslav Preller, u kapličky by se měly zasadit i lípy, které tam v minulosti rostly. Z České lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: V Dolánkách u Turnova skončila stavba rekreační oblasti s biotopem. Otevře se do konce července. Podle stavitelů tam musí dorůst rostliny, tráva a stabilizovat se systémy. Biotop má čistící technologii na přírodní bázi. Vodu čistí především řasy a bakterie. Kromě toho radnice ještě čeká na kolaudaci, informoval starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj. Vybudování biotopu vyšlo na 25 milionů korun. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Podle některých zaměstnavatelů a účetních systém ani po čtvrt roce nefunguje. Funguje úplně bez problémů.
0: Počasí.
3: V Libereckém kraji nás odpoledne čeká většinou jasno nebo skoro jasno. Večer pak od západu očekávejte částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 36 až 39 stupni a na horách 32 až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ulici Palackého v Turnově havaroval cyklista úsekem. Projíždějte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
8: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
7: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
8: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
7: Povídejte.
8: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci, budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
7: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
8: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
7: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
8: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
7: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
8: Děkuji
7: úvod.
8: Za pozvání.
7: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý večer.
7: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli

0: Jak jste to rozdělila? Je hezký, jako že vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
1: dělám osobnosti.
0: Může být
1: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
0: To je nádhera.
2: Já jsem se k tomu dostal.
0: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
2: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
0: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
2: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
0: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
3: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
0: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
3: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
0: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
4: Já se zouvám až vždycky při výkonu.
1: A máme se taky.
4: Jo? No tak jako, je to příjemné.
0: No ne, chcete se zout?
1: Všichni se zujem, všichni, tady.
0: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepa, nebo Libor.
4: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
0: Ano. Tak. A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělit zpívat.
4: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
0: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
4: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
0: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
4: Já začnu písní Pocity na psání.
0: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako,
4: no, v nákupáku?
0: V nákupáku. Nebo
2: jako jestli tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkali, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale vy to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho. Ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A vy...
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jakmile vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo.
0: A tebe nejde
5: přelaďit. Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně jsem ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
5: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mých líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší, tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
0: Když už se zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Tenhle malý postel u koin kojitem, po nočním veselíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Seďte, děkuju.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář, připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujeme. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Yeah. Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jedno. Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: to
4: že?
5: Máme webkamery.
4: Jste monitorovaný, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
6: Objímali jsme.
7: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, to prosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
0: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak. No.
3: A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
0: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
0: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku ujbe, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
0: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B, Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já se každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A. By to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mně ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetu a v podání Pierre Briseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
0: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Městské terasy na Papírovém náměstí začne Liberec stavět nejdřív příští rok. Kvůli horkému počasí je tradiční pouť v Horním Tanvaldu na Jablonecku přesunutá jinam. Ve Venezuele zachraňují záchranáři více než 20 zemí. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přeháňkami. Teploty vystoupají ke 33 stupňům Celsia. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdříve příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím, jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Stavba městských teras měla původně začít letos. Přípravy ale zpozdily majetkoprávní záležitosti, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek ze Starosty pro Liberecký kraj.
2: Dohoda hlavně s vlastníky nemovitostí a té opěrné stěny a těch domů. V současné době jsme na úrovni zpracovaného stavebního povolení, běží to teďka někde po úřadech a dokumentace bude připravená do konce tohoto roku na provádění a příští rok se může začít stavět.
0: Tradiční pouť Horním Tanvaldu na Jablonecku letos bude na jiném místě. Kvůli horkému počasí pořadatelé dnešní akci přesunuli do kostela svatého Františka z Assisi v části Šumburg. Začne ve 14:45 odpoledne bohoslužbou. Na místě pořadatelé představí i dosavadní pokrok při rekonstrukci hornotanvaldského kostela svatých Petra a Pavla, říká předsedkyně spolku Zachraňme tanvaldské kostely Daniela Šebestová.
3: Letos konečně jsme se dočkali třetí etapy, kdy dojde k samotné realizaci obnovy krovu v celkové hodnotě asi 1 300 000 korun. Nebude to kompletní obnova krovu, hlavně jde o nosné trámy, které vlastně budou zabraňovat zřícení.
0: Společnost Relax spustila provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude výjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. K cílové stanici v Doxech využije takzvanou žízníkovskou spojku, která standardně slouží jen pro nákladní vlaky. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend, a to až do 30. srpna. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka, kteří si v zasažené oblasti momentálně budují operační základnu. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech.
1: Počasí.
0: Noc bude opět tropická, čeká nás skoro jasno až polojasno, teploty 22 až 19 stupňů, zítra v pondělí nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně ale i oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29, bio bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V ulici Palackého v Turnově na Semilsku havaroval cyklista a teď překážejí na vozovce policisté, kteří vyšetřují nehodu úsekem. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte nedělní odpolední vysílání o 4. červnové neděli a k tomu vám přejeme příjemný poslech. Dnes je 28. červen a právě k tomuto dni se podíváme do historie. Třeba v roce 1920 se ze Semil rozšířily hladové demonstrace po celém okrese. Ty byly důsledkem první světové války. V Lomnici nad Popelkou došlo i na lidové prohlídky bytů ohledně skrytých potravin. A v roce 1936 ministr veřejných prací Jan Dostálek otevřel dokončenou silnici Turnov Malá Skála Železný Brod, označovanou za nejkrásnější v Česku. Československu. Za to ten dnešní den se do historie zapíše zřejmě jako vůbec nejteplejší za období, kdy se v Česku měří teploty. Konečně se na to zeptáme meteorologů, kterým budeme volat před 14:30. A o horku bude i ta následující reportáž. Huňatá a dlouhá srst i u některých plemen psů slouží při vysokých letních teplotách jako výborný izolant. Ostříhat je by bylo velkou chybou. Víc už za chvíli.
1: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Král českého country Michal Tučný a písničky, které nestárnou na českém rozhlase Liberec. Vysoké tropické teploty v posledních dnech trápí nejenom nás lidi, ale i zvířata. Jak ale prozradila Ivetě Kalátové veterinářka Adéla Vimer, některá plemena psů, která mají hustou srst, jako například sibirský husky, jsou ku podivu vůči vysokým teplotám více odolná než hladkosrstá nebo krátkosrstá plemena. Ještě dodám, že veterinářka Adéla Vimer, která bude naším pondělním hostem v dopolední Podještědy. Tématem bude kromě cestování se zvířaty do zahraničí i centrální evidence psů, která začne platit od 1. července. A také dodávám, pokud vás to zajímá, naleďte si nás pondělí po 11. hodině.
1: U nich je ta výhoda v tom, že je ta srst a podsada kryjí od těch největších veder, takže částečně je to vlastně pro ně jako izolant, takže to, že se opalují, úplně neznamená, že by se museli jako přehrát. A naopak se silně nedoporučuje třeba tyto psy jako stříhat, protože tím se jim ta bariéra zničí a i jako potom hůř obrůstají, takže právě dříve byly na internetu k vidění různé jako vtipné fotky, byly tam ostříhaní sibirští husky a vlastně to je spíš takový jako potom týrání pro ně, protože už potom ta srst není pro ně tím dobrým izolantem a funguje to vlastně přesně naopak, že ten pes se může kvůli tomu pak přehřívat.
2: Pokud nás poslouchá někdo, kdo má ale zvířata, která jsou hladkosrstá, krátkosrstá, tak v těchto horkých dnech jakým můžeme pomoci?
1: Za mě je nejdůležitější hlavně venčení v rámci ranních nebo od večerních hodin, kdy už to sluníčko nepálí a i ty teploty jsou příjemnější v rámci procházek, protože i kdyby si to člověk vzal sám na sebe, tak by v tom největším vedru nešel běhat, nešel by dělat nějaký aktivní sport. A za mě třeba úplně největší chyba je vzít, ať už se jedná o krátkosrsté, hladkosrsté nebo dlouhosrsté psy k vodě a třeba je tam hodinu, ne ani týrat házení míčku, oni to milují, ale pro ně to vlastně týráním jako může být, protože ten pes, jak se neustále ochlazuje vodou, tak mu nepřijde, že mu je takové teplo, ale jak je obrovské teplo, do toho ta svalová aktivita, tak může potom dojít relativně snadno jako k přehrátí a může to skončit jako s velmi nežádoucími následky. A ještě bych nerada zapomněla na starší pejsky nebo naopak mláďata, kteří už tu termoregulaci nemají takovou, jaká by mohla být a nesmí zapomenout ani na kardiaky a nebo plemena, která mají jako krátký čumák, krátkou lebku, takzvaná brachycefalická plemena, jako je boxer, bull terrier nebo třeba mops, a francouzský buldoček, kteří vlastně se těmi konchami v nose nedokážou ochlazovat tolik.

0: kolik by bylo potřeba, a o to víc u nich hrozí potom následné přehřátí.
1: Občas se stane, jedeme na nákup, necháme zvíře v autě s tím, že si jenom odskočíme, hned jsme v autě. Stojíme frontu, nemůžeme si vzpomenout na PIN, zapovídáme se se známými v obchodě a zvíře je zavřené v autě v horkých letních dnech.
0: To je největší chyba, kterou si majitelé nedokážou uvědomit, když tak to auto opouští. Bohužel nestává se to, jak jsme četli v přednedávném, nejenom u psů, že by se takhle zapomněli, občas bohužel takhle nechají i dítě a má to potom opravdu katastrofální následky. K tomu přehřátí dojde rychle. Problém je ještě v rámci těch jako té zvířecí říše, že pes, kočka se ochlazují opravdu jenom dechem anebo packami. Oni se nejsou schopni jinak potit, to znamená, to ochlazování je o to problematičtější a samozřejmě čím je vyšší teplota a vlhčí vzduch, tak tím vlastně jako o to horší a opravdu může dojít opravdu až k exitu, který je pro toho majitele potom zrcující.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 14 hodin 23 minuty, zvedli jsme telefonní sluchátko a voláme do Ústí nad Labem. Lenka Rošková, meteoroložka, už je na telefonu, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak už vám tam padají mouchy za letu, nebo ještě ne?
2: Já moc nekoukám, jak to tam vypadá, spíš do počítače, jak nám rostou teploty a užívám si klimatizace.
1: Včera jsme to jistě všichni zaznamenali, 40,9 stupně Celsia, nový národní rekord. Jak to bylo v Libereckém kraji včera?
2: Tak v Libereckém kraji to byla sice taková trošku chladnější část Čech, ale i tak padaly teplotní rekordy vlastně na všech stanicích, které měří alespoň 30 let. Ten teplotní rekord pro včerejší den padnul a nejtepleji bylo v České Lípě, to bylo 38,6 stupňů, dneska je tam zatím o jednu desetinku tepleji, ale ty teploty samozřejmě dneska ještě porostou.
1: Máte nějaké tušení, kam nám ty dnešní a samozřejmě tím předpokládám i rekordní teploty porostou?
2: Tak v tom Libereckém kraji, hlavně na tom Českolipsku, takže buď to stanice Česká Lípa nebo Doxy by mohlo atakovat teplotu 39 stupňů Celsia. Hodně záleží, jak se do Libereckého kraje dostane oblačnost právě ze západu, ale zatím to vypadá, že v Libereckém kraji je jenom skoro jasno s takovou tou průsvitnou vysokou oblačností. Není to taková ta kupovitá oblačnost, co by právě zamezla růstu teplot.
1: Pro mě to takové znamená takové schrnutí, chcete-li se schladit, vyražte na sever Čech. Nevím, jestli to je vyloženě ke schlazení. Nicméně to, ta změna počasí se blíží, kdy k nám dorazí.
2: Je to tak, počasí u nás bude už během zítřejšího rána ovlivňovat studená fronta, bude přecházet pozvolna přes střední Evropu a přinese nám ochlazení. Ještě tedy neočekáváme, že budeme mít noc chladnou, opravdu nás čeká opět tropická noc na většině území Libereckého kraje. A na ten východ hlavně Libereckého kraje to ochlazení také dorazí trošku později, takže ještě nějaké třeba 33, hlavně na jihovýchodě Libereckého kraje, bychom zítra mohli naměřit. Ale s tou změnou počasí dorazí i srážky a ty budou hlavně v podobě přeháněk nebo i bouřek. A ty bouřky během zítřejšího odpoledne a večera můžou být i velmi silné. Takže už je i vydaná výstraha i pro celý Liberecký kraj na velmi silné bouřky, kdy ty nebezpečné jevy, které budou doprovázet, můžou být nárazy větru 70-90 km v hodině, nebo srážky kolem až 50 mm. Můžou padat i kroupy, klidně i o velikosti 2 cm.
1: Tak to vidíte, jedna výstraha končí, druhá nám začíná i nulé to, jak má být. Lenka Došková, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za originálem téhleté skladby se musíte vypravit do roku 1979 na britské ostrovy. Hudebník a skladatel Stevie B. Česká verze Marie Rotrová a Štěstí teď v písničkách, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Viděli jste někdy létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu úkazu řekne víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 3 hodinou odpolední. A před námi je další dětská anketa. Tentokrát se Petra Beránková ptala a zjišťovala, co předškoláci vědí o penězích a bankách.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloděje jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Turnus zrušil zakázku na projektovou dokumentaci na výstavbu bytů ve Zhořelém Mlýně. Liberec přispěje na sport dětí a mládeže téměř 70 klubům. Francie zaznamenala od začátku vlny veder o 1000 úmrtí více než v předchozích měsících. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přeháňkami a teploty vystoupají až k 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu Zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
4: A když jsme to takhle jako všechno sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
2: Na sport dětí a mládeže rozdělí Liberec sportovním klubům přes 22 milionů korun. Schválili to zastupitelé. Kluby můžou získat na každé sportující dítě 2500 korun. V případě, že je dítě postižené, je částka dvojnásobná. O příspěvek letos žádalo 76 oddílů. Podmínky splnilo 68 z nich. Zájemci se můžou hlásit také ve druhém kole. V programu má město k dispozici ještě necelých 8 milionů korun. České hotely a penziony letos meziročně zdražily o necelých 5%. Český rozhlas to zjistil od Asociace hotelů a restaurací. Obsazenost podle ní bude zhruba stejná nebo lepší než loni. Jak uvedl David Jiráček z prezidentské chaty v Jizerských horách, s rezervacemi pobytů zatím čeští turisté ale váhají. Francie sčítá oběti po vlně veder. Agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od středy o zhruba 1000 úmrtí víc než v předchozích měsících. Upozorňuje ale na to, že jde o neúplné údaje. Nejvíce obětí je mezi lidmi staršími 65 let.
5: Une augmentation de surmortalité.
6: Francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová v televizi BFM potvrdila vyšší počet úmrtí v uplynulých dnech. Podle ní ale Francie není ve stejné situaci jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo na 15 000 lidí. Agentura pro veřejné zdraví zveřejnila zatím částečné údaje. Podle nich současné oběti pocházejí z oblastí, kde byl vyhlášený nejvyšší stupeň varování před horkem a zahrnují všechny věkové skupiny. Nejvíc až 85% úmrtí se týká lidí nad 65 let. Horka ve Francii vystřídaly silné bouřky. Vítr s nárazy kolem 140 km za hodinu lámal stromy, ničil domy a sloupy elektrického vedení. Na předměstí Paříže padaly kroupy velké jako golfové míčky. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká skoro jasno až polojasno. Noc bude opět tropická, teploty se budou pohybovat mezi 22 až 19 stupni. Zítra v pondělí bude skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a k večeru pak očekávejte více oblačnosti a přehánky nebo bouřky by postupně měly zasáhnout většinu území. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici první třídy číslo 35 u obce Jeřmanice na Liberecku došlo k nehodě, havarovala tam dvě osobní auta. Na místě je policie. Úsekem projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
7: Český rozhlas Liberec posloucháte i krátce po nedělní 15. hodině. A i teď vám přejeme pohodový poslech. Je neděle, 28. června, v kalendáři dnes najdete nositele jména Lubomír. Tak si hned pár slavných jmen připomeneme. Třeba Lubomír Brabec, český kytarista, Lubomír Kostelka, český herec, Lubomír Lipský, herec a komik, nebo Lubomír Štrougal, československý premiér v letech 1970 až 1988. Tak všichni ti dnes by mohli slavit a nebo slaví. Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Jeho historii připomínáme v pravidelném seriálu. Už za chvíli se vrátíme do 50. let, kdy moc v tehdejším Československu ovládla komunistická strana, která toužila ukázat, jak znárodněná kinematografie funguje.
3: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Hana Zagorová a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Filmový festival v Karlových Varech má před sebou 60. ročník. Co se dělo v těch uplynulých, to se můžeme dozvědět díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči. Jasné je, že zatímco první dva festivaly se odehrávaly ještě v poválečných kulisách, ten třetí v roce 1948 už ovládla ideologie komunistické strany.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový glóbus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo on nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Varycha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem tak něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kumštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo O nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce
1: 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v
5: 55. Otec i učitel všeho progresivního člověčstva, velký Stalin.
1: Tím, že se festival zpěty k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Bende a nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci mohou nově zavítat do středověku. Vznikla tam totiž výstava Hrady kolem Liberce. Ta kromě informačních panelů nabízí 6 3D modelů. Ty realisticky zachycují například hrad a zámek Friedland, Grabstein, Hammerstein nebo Jezdec.
1: Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověku vůbec znal. No a potom, jak ty hrady končí, jo? Co zbylo z Rojmundu, jsou hrady, ze kterých nemáme vůbec nic, jako je ta takzvaná haléřová tvrz, která nejspíš není ani haléřová, ani tvrz, to nevíme.
2: Kurátorem nové výstavy v hlavním sále Severočeského muzea je Zbyněk Hubínka.
1: Kratoučký medailonky jednotlivých hradů, no a tady už jsou, co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu. Tady potom jedna taková figura, člověk, který se dost vymykal době, on to nebyl žádnej slušňák.
2: Řeč je o Janu Chudobovi z Ralska, který patřil k rodu Wartenberků a byl držitelem hradu Ralsko. Na sklonku života se přidal k tehdy nepřátelským husitům.
1: Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomaci tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány.
3: Když návštěvník do výstavy přijde, tak tady vidí mapu se světýlky, které se může rozsvítit podle toho, který hrad chce vidět. A 6 z nich, které jsou červeně označené, tak uvidí zároveň i ve výstavě, kde jsou o nich další informace. To vyzkoušíme. Teď jsem rozsvítila Jezdec. Ten nám svítí červeně, protože ho vidíme ve výstavě. Jeho zbyrohy jsou modře.
1: Protože nejsou na modelech, ale jsou tady několikrát zmíněných expozicí.
2: Důležitou součástí výstavy jsou také realistické modely vybraných hradů.
1: A tohle to dělá kolega Sirovátka, ten se zabývá v podstatě profesionálně rekonstrukcí 3D modelingem těch hradů.
3: Nad tou výstavou vidíme, že visejí vlajky erby, kdo tu vlastně žil?
1: Tak, toto jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenberkové, to je další větev markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
2: Doplňuje kurátor Hubínka. Dlouhodobá výstava Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: 15 hodin 35 minut s vámi je stále nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a také hudební zastavení, které nám v těch předešlých minutách dělal Tomáš Linka. Dnes je to přesně 275 let, co v Paříži vyšel první svazek encyklopedie. Ta se nazývala Racionální slovník věd, umění a řemesel. Tehdejší vědci a filozofové v čele s Denisem Diderotem se v duchu osvícenských myšlenek pokusili shromáždit informace třeba z přírodovědy, historie, umění, filozofie a dalších oblastí lidské činnosti a poznání. Jednotlivé svazky obsáhlého díla, a bylo jich celkem 28, vycházely postupně až do roku 1766. No a my si teď při příležitosti tohoto výročí pustíme ukázku z jednoho skvělého televizního seriálu, který v roce 1972 natočil podle románu Buart a Petiše od Gustava Fliberta režisér Jan Roháč. Samozřejmě, že mám na mysli seriál Byli jednou dva písaři s Miroslavem Horníčkem a Jiřím Sovákem v hlavních rolích.
1: Pane Petiše, ježišmarja, co to děláte? Vždyť víte, jak já se vylekal, koukám na postele prázdná.
2: Pojďte sem, pane Buváre, pojďte se podívat. To je fantastická podívaná.
1: A co můžete, prosím vás, vidět noc?
2: No dobře, ale podívejte se. Já vám to vysvětlím, no. Tedy základem hvězdné oblohy je velký vůz a polárka. Že to dlouhé souhvězdí, které se táhne pod velkým vozem, to je souhvězdí draka. To je velice dlouhé, složité.
1: Počkejte, pomalu. Já tak přesně to nerozeznávám. No, to je to topolu doprava.
2: Tak to nemůžete rozeznat. O toho je právě ten dalekohled. No. Podívejte se, vidíte to, jo?
1: Jo, tadyhle vidím, jasně, boj, tam bude vůz.
2: Někde. No, to je velký vůz a nad ním potom je polárka, že?
1: Teď je vidět hezky.
2: No,
1: a zajímavý, že je vidět celý.
2: Ano, celý. Aha. Ano, on točí tenhle dalekohled, má tu výhodu, že normální hvězdářský dalekohled se jaksi zachytí jenom třeba část měsíce. Tenhle zachytí měsíc celý a ještě kolem máte.
1: No takhle, takže on takový dálkový dalekohled, to všem zmenšovací.
2: Tak.
1: Aha. A víte, co mě zajímalo vždycky nejvíc, pane Pekyš? To jsou takové neustále dohady, slýchám o tom světle, jak dlouho sem letí.
2: Světlo?
1: No, ze severky, řekněme třeba ze severky.
2: No tak dejme tomu, ze severky sem letí třeba takových 40 milionů let. To odhaduju jen tak jako 40 milionů.
1: To dejme tomu, že zhasne.
2: Kdo?
1: No tedy jak si ten...
2: Ta hvězda?
1: Ano, severka.
2: No tak za 40 milionů let se to tady dozvíme, že zhasla.
1: No mi těžko.
2: No my ne, to vím,
1: ale jak se to dovědí potom ty, co nevěděli, že zhasla. Tady je to dilema, víte, to vždycky. My zjistíme, že zhasla, ale když se rozsvítí, i kdyby to jenom blik byl...
2: To už se nedozvíme.
1: Až ty nevědí, ty, co přijdou po nás, že zhasla.
2: To je zajímavé.
1: Ty prostě myslíš, že tam nebyla.
2: To je pravda, ano.
1: Pravda všem, tedy ze záznamu by se...
2: Ano, dalo zjistit, že tam byla původně, ano. A tě mě na tom fascinuje třeba myšlenka, pane Buváre, že, a to je zjištěno vědecky, že celá tato sluneční soustava, tedy včetně nás, vyhyne za 300 milionů let.
1: Kolik je těch?
2: 300 milionů let.
1: Fuj, to jsem si oddychal, jsem rozuměl. 30 milionů let.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: doby, jak žil, bych rád.
1: Písnička, která vznikla v roce 1969, měli na svědomí skladatel Mel Tillis, který trpěl vážnou vadou řeči, koktáním, ale paradoxně dokázal písničku bezchybně zpívat a stal se legendou americké country. O Ruby, nechtěj mi lásku brát, Pavel Bobek a česká verze s textem Jiřího Grossmana na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Také jste slyšeli, že se do některých masných výrobků přidává hmyz. Slyšel to i Jan Křemen a tak se tomu podíval na zoubek v seriálu Jak je to doopravdy.
2: Nedávno se mě jeden náš posluchač optal, zda je pravda, že se do měkkých salámů a uzenin přidává hmyz. Podle mých informací mohu odpovědět, že ano, ale také, že ne. Tedy masově to zatím není realizováno. Možnostem využití přidávání hmyzu do potravin se věnuje řada výzkumných laboratoří a co se týká měkkých salámů a uzenin, tak se této problematice už několik let věnuje Univerzita v Brně. Konzumace hmyzu není pro člověka nebezpečná, ale právě naopak. Každopádně nemusíte mít strach, že když si koupíte běžně prodávaný špekáček, že by obsahoval nějakou pastu vytvořenou z hmyzích larev. Současná norma pro výrobu této uzeniny jasně říká, co smí obsahovat, tedy 50% hovězího masa, 20% vepřového výřezu bez kůže a 30% na kostičky nakrájeného špeku. Dále obsahuje česnek, pepř a případně muškátový oříšek. Poctivý špekáček je narážen do hovězího střívka a je dělen šňůrkou. Levnější verze poté s kobičkou. To, co jsem vám až dosud řekl, ovšem neznamená, že nemůžeme narazit na nějakou měkkou uzeninu, která má příměs hmyzu. Pokusy tu jsou a nabídka už také. Výrobci jsou ovšem povinni o této skutečnosti zákazníka informovat a to také dělají a dokonce to používají jako marketingový nástroj. Mimo jiné i proto, že potraviny z hmyzí příměsí jsou zatím dražší než ty běžně vyráběné a spotřebiteli je tak dána informace, že si kupuje něco extra super, ultra nového a jedinečného. Ano, někdo někdy může například na sociální síti zveřejnit příspěvek, že našel například v housce brouka. Velice často se jedná o nepovedený vtip toho, kdo tento příspěvek zveřejnil a ano, jindy se skutečně něco takového může stát. Ale věřte tomu nebo ne, nejedná se o standardní úpravu té housky nebo jiného pečiva, ale je to daleko spíše informace o tom, že ta která pekárna má problém. Někdy s potěuchlým zaměstnancem a jindy bohužel s hygienou. Každopádně platí, že pokud máte odvahu a chuť okusit nějakou tu hmyzí specialitu, tak zajděte na nějaký ten food festival, kde se již potraviny s hmyzem běžně nabízejí, ale ještě nenadešel čas, kdy budeme mít v marketu oddělení potravin s příměsí hmyzu. Ještě ne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Plás

15 hodin, 56 minut, vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, tohle byli Rangers a také pár pozvánek na vrch. Městečko Palermo hrál asi úplně každý, ale co by se stalo, kdybyste po vypravěčových městečko Palermo se probouzí, v městečku Palermo se skutečně probudili, to vám ukáže dnes první skupina hereckého studia divadla FX Šaldy v Liberci pod vedením Elišky Jancové, divadle FX Šaldy v Liberci o 4 hodin odpoledne. No a před námi je pár dnešních tipů. A liberecké divadlo FX Šaldy po druhé, tentokrát od 7 večer, kdy vás zveme na divadelní představení Tři sestry. Na Jabloneckou přehradu do Létajícího piva dnes zajděte na další z řady koncertů. Od 5 hodin tam vystoupí hudební uskupení Bleskový sběr. Také nás můžete jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu 4. hodina a s ní i Hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Dnešním hostem je malíř, grafik, sochař, nadaný spisovatel a vtipálek v jedné osobě. Tím dnešním hostem je Vladimír Komárek a my se uslyšíme opět v 5 při písničkách na přání. Hezký den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Voda ze Šlejferny v Dolánkách u Turnova by měla zásobovat i nový vodojem na Mašově. Za opravu silnice v Bukovanech na Českolipsku zaplatí kraj skoro 15 milionů korun. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přeháňkami. Teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupňů Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupňů. Je to také poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít ještě o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí. Na území Česka by teplota naopak měla klesnout. Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit i voda z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova. Má ale velkou vydatnost vody, proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovi, Olešnici a část Vyskře, říká ředitel sdružení Milan Hejduk.
3: Šlejferna je v zásadě štola, která sbírá prameny. Je to kvalitní voda, 4,5 litru. A to je voda, která jde do centra Turnova. Ty vody je opravdu hodně. A my tady máme vymyšlený na letošek asi za milion takový propojení, že by ta šlejferenská voda, že by jsme ji mohli dotáhnout sem na Mašově, tudíž do třech dalších obcí.
1: O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice třetí třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy. Výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Opravíme zhruba 2,7 kilometrů komunikace. Jedná se o velkoplošnou opravu. Vysoutěžená hodnota je zhruba 14 850 000. Hrála nám firma Silnice SAM a mělo by být hotovo zhruba do 70 dnů od předání staveniště.
1: Společnost Rilex spustila provoz speciálního prázdninového vlaku k Máchovu jezeru na Českolipsku. Přímý vlak bude výjíždět ráno z německých Drážďan přes Hrádek nad Nisou, Chrastavu a Liberec. K cílové stanici v Doksech využije takzvanou žízníkovskou spojku, která standardně slouží jen pro nákladní vlaky. Speciální spoj bude jezdit každý prázdninový víkend, a to až do 30. srpna.
2: Počasí.
1: Noc očekávejte ještě tropickou, mělo by být skoro jasno až polojasno, teploty 22 až 19 stupňů, zítra v pondělí nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. K večeru pak očekávejte více oblačnosti a přeháňky nebo bouřky postupně na většině území Libereckého kraje. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29 a bio bude opět na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
6: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytký člověk neudělá legraci.
5: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
6: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
5: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
6: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátný na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
5: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
6: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
5: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
6: To je strašně vážná věc.
5: Tak se s námi pobavte.
6: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hybají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový

0: židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
1: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
0: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
2: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
3: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykuleni. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladého. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
2: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
3: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.

0: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
1: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No, teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst. Jo.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš no, trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Říkej, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já jsem vám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se komáry, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Tam jednou přijdu. Aspoň, že to zdání zůstane.
7: A
8: no,
7: co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
8: Ano.
7: My tam jednou přišli s Vildou Renkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo? Vládu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pojď sem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
6: Zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurs, v druhém městě tévurs.
7: A co je tévurs?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mecký salám.
5: No, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem tam, jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
9: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou a takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
9: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
10: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, který nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růžině, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo? Tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, ale ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděli jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazujou tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O prodeji libereckého fotbalového stadionu u ní si chce město jednat v září. Liberec dostal 6 nabídek na nové moderní parkovací automaty. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty zasáhnou celé Česko. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Prodejem fotbalového stadionu Unisi by se zastupitelé Liberce mohli zabývat letos v září. Město zvažuje, že areál prodá prvoligovému klubu FC Slovan Liberec. Ten na něm hraje domácí zápasy. Prodejem by město mohlo získat stovky milionů korun. Aktuálně nechává vypracovat cenový odhad areálu. Původně měl být hotový v červnu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
2: Odhady se trošku protáhly, dali jsme tam nějaké připomínky, zapojovali se tam nové pozemky těch skalních masivů a jednali jsme o pozemcích, které dneska využívají pejskaři, kde potřebujeme zaručení, že ty pejskaři tam nějakou dobu budou moct být anebo se přesunou.
0: Podle Lenerta město prodej zvažuje kvůli nutným investicím, které by muselo jako vlastník platit. Jde například o výměnu více než 20 let starého osvětlení. Na nové moderní parkovací automaty dostalo vedení Liberce celkem 6 nabídek. Nahradí původní až 30 let staré stroje, umožňující pouze platbu mincemi. Zakázku za 23 milionů korun bez daně magistrát vypsal podruhé. Na poprvé ji zrušil kvůli nejasnostem zadávací dokumentaci. Nabídky teď úředníci vyhodnotí. Vítěze by mohli vybrat v září, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zdali jsou úplné. Doufejme, že ano, protože bude z čeho vybírat. A když budeme hodně velkými optimisty, tak bychom mohli na konci léta, to znamená někdy v září, uzavřít smlouvu a potom bude následovat dodání. Plný počet nových automatů by mohl být ke konci letošního roku.
0: Pořadatelé tenisového turnaje Mácha Lake Open dostanou od Českolipské radnice 550 tisíc korun. Jde o individuální dotaci na pokrytí nákladů na pořádání akce, která se ve městě uskutečnila před 2 týdny. Původně pořadatelé chtěli o 100 tisíc korun víc. Odůvodnili to například tím, že od minulého ročníku vzrostly náklady. Jak uvedl člen výboru pro sport Roman Hejna z hnutí ANO, s ohledem na finanční situaci města a další žádosti se výbor přiklonil k nižší částce. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi.
1: Počasí.
0: Dnes v noci nás čeká skoro jasno až polojasno, teploty stále vysoké 22 až 19 stupňů, zítra tedy v pondělí nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a k večeru pak, jak už jsme slyšeli, více oblačnosti a bouřky častější. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29, vítr bude vát mírný od severu a bio opět na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedena na objízdné trasy. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je čas nedělního podvečera, 4 minuty po 17. hodině a s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec. Následující okamžiky můžete tradičně strávit s naším vysíláním a také spolurozhodovat o tom, co bude znít éterem. I dnes je vysílací čas vyhrazen pro vaše skladby na přání k narozeninám, svátkům, výročím anebo jen tak pro dobrou náladu. Tak ať se vám dobře poslouchá.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

láskou je líp, alespoň to tvrdila Lucie Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jsou tu písničky na přání. A tak připomínám telefon, který vaše hudební dárky může splnit. 22 155 37 22, to je telefon, který vede do studia Českého rozhlasu v Liberci. Také můžete psát do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS zprávy tradičně posílejte ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 91104. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny, no a za chvíli to už splníme první dnešní hudební přání.

0: na Lois v nedělním podvečerním vysílání Českého rozhlasu Liberec, nebo chcete-li pozdním odpoledním vysílání horkem a také horkem, alespoň co se týče telefonních linek, protože voláte a volá vás velké množství, tak jdeme si přát přání, abychom jich co nejvíce stihli. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý podvečer všem posluchačům Českého rozhlasu i vám tam. Písnička však ale poletí až na Slovensko do Považské Bystrice Péťovi k svátku zítra a přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a děti, ať mu dělají jenom samou radost. A děkuji.
0: Kdo tě má rád, Lucie Vondráčková, písnička, kterou jste vybrala, my ji posíláme éterem. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Kdo tě má rád, Lucie Vondráčková, a splněné přání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, také pomocí naší e-mailové schránky zahrajete.liberec@rozhlas.cz. Plníme vaše hudební přání, tak se pojďme podívat za tím dalším. Dobrý den, zahráli byste písničku Maria Maria z roku 1986 od německého dua Mixed Emotions. Vzpomínka pro všechny na 80. léta. Díky, Petr.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čtyři brouci z Liverpool, kapela Beatles, I Need You ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále písničky na přání jsou tady. No tak telefonujme na číslo 22 155 37 22. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, dobrý den, zdraví vás Jirka.
0: Zdravíme do Suchovršic, tak jak to u vás vypadá?
1: Sí, já zdravím do Liberce, no Aleši asi jako všude na chcipnutí. Já jsem přišel před chvilinkou akorát ven, no a nám to tady teploměr ukazuje 37 stupňů. A když právě známe, nebudu samozřejmě prozrazovat to rádio, ale v jednom rádiu, že se spojil s meteorologama a že padl opět další teplotní rekord, že někde naměřil přes 41 stupňů.
0: Ano, je
1: tak
0: to
1: u
0: tak.
1: Nás je naštěstí jenom 37, no.
0: Takže vlastně u vás úplně chladno. Tak co si dáme?
1: Ano, přesně tak.
0: Co si dáme za muziku?
1: Já bych vás ale si hrozně poprosil, Jarka Nohavicu a Hlídače krav. Je to aspoň taková veselější, optimistická písnička. No a já bych to věnoval všem posluchačům a tí vedra nějako zvládneme. Přece jenom příští týden se má nepatrně ochladit, tak věřím tomu, že aspoň si je taky trošku užijeme. No a já nevím ani co. On už se mě dneska jazyk tak plete, že už to radši nechám na vás.
0: Dobře, tak my posíláme písničku. Vy si to tam na břehu řeky Úpy užijte a zase
1: jo,
0: brzy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se. Naschledanou.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Albano a Romina Power Sempre Sempre, tak 40 stupňů ve stínu prý mají, má posluchačka, která k nám právě teď volá. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den, dobrý odpoledne, je posluchačka Ano z Nelohlovce a já bych chtěla zahrát písničku jako vzpomínku na manžela, Šumař Bábka. A ještě bych chtěla, dneska má syn 50, tak je můj posledek.
0: Šumaře Bártu vám posíláme, doufejme, že ve zdraví přežijete těch 40 stupňů ve stínu, co tam máte. Říkáte, že sedíte pod pergolou a posloucháte nás, tak posíláme písničku. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji. Naschledanou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tom Petty a jeho Lamači srdcí, Tom Petty a Heartbreakers ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále jsou s vámi písničky na psání, stále telefonujete, zasíláte maily a SMS zprávy. Jdeme si opět telefonovat. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, ale si tady Jarčo Friedlom tu. No, tak tu písničku nechám jako překvapení a chci poděkovat Šárce a všem, co mi nechali hrát taky, takže by to bylo pro všechny, co zítra mají Petrové svátek. Petr ze Střelčevce má svátek a Ale mu taky, aby to měl i Ála s ním, a váš kolega Aleši Pavel Kudrna má zítra svátek, pak by to bylo pro mýho bratrance Pavla Brenichovýho do Friedlandu, který má taky svátek, a všem Petrům a Pavlům. A bylo by to i pro Šárku, ona má pozítří svátek, takže i Šárce do Liberce a všem Šárkám, co znám. Přeju jim všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně plného elánu.
0: Mm-hmm. Swing is back jsme vybrali, Jan Smigmátor, zasíláme to. My se mějte hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju, taky naslyšenou.

0: Jan Smigmátor ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou stále písničky na přání, stále telefonujete, tak pojďme na další. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, tady Milada z Jablonce. Já vás dneska po druhý už zdravím i do rádia a prosím písničku pro Kristýnku z Hejnic, aby si to hezky užila a vybrali jsme pro ní písničku.
0: Vybrali jsme skladbu.
1: Moc vám děkuji.
0: Jiřího z Moška, Už mi lásko není 20 let, posíláme to. Vy se nám tam neuvařte v tom vedru, kolik jste říkala, že máte v tom obýváku, jen tak pro zajímavé. 28 stupňů Celsia, já si myslím, že jsou místa, kde to je ještě o něco horší. Tak posíláme písničku, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, nashledanou.

Jiří Zmožek teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec definitivně odchází. Také odcházím já, to znamená, je tady jedno velké loučení, ale nebojte se, určitě na vás do toho příštího víkendu nezapomenu. No a tady je poslední písnička ode mě na cestu domů, Mike and the Mechanics a Living Here. Mějte se hezky, báječný dobrý den vám všem přeje Aleš Mastník.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku padl nový teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Městské terasy na Papírovém náměstí začne Liberec stavět nejdřív příští rok. Voda ze šlejferny v Dolánkách u Turnova by měla zásobovat i nový vodojem v Mašovně. Zítra čeká v Libereckém kraji, nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přehaňkami. Teploty vystoupají ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před půl pátou 41,9 stupně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Výstavba městských teras v centru Liberce začne nejdřív příští rok. Vzniknout mají nad Papírovým náměstím. Jde o další část úprav, kterými chce město v lokalitě vybudovat novou čtvrť. Zahájilo je rekonstrukcí bývalé slévárny Linzer. Do budoucna chce město v místě vybudovat i několik bytových domů a parkovací dům. Stavba městských teras měla původně začít letos. Přípravy ale zpozdily majetkoprávní záležitosti, říká primátorův náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Dohoda hlavně s vlastníky přilehlých nemovitostí a té opěrné stěny a těch domů. V současné době jsme na úrovni zpracovaného stavebního povolení, běží to teďka někde po úřadech a dokumentace bude připravená do konce tohoto roku na provádění a příští rok se může začít stavět.
1: Do nově postaveného vodojemu Mašov u Turnova by měla v budoucnu proudit voda i z prameniště Šlejferna v Dolánkách. Šlejferna primárně zásobuje pitnou vodou centrum Turnova. Jak uvedl ředitel sdružení Milan Hejduk, má ale velkou vydatnost vody, proto ji chce vodohospodářské sdružení Turnov propojit s Mašovem, který dodává vodu i pro Kacanovi, Olešnici a část Vyskře. Spolku drobné památky severních Čech Českolipská radnice na 99 let půjčí pozemek na okraji města. Jde o parcelu o výměře 15 metrů čtverečních místní části Svárov, kde v minulosti stála takzvaná Engelmanova kaple. Spolek ji chce z veřejných darů obnovit. Při jednáních panovaly obavy, aby se na místo vešla i plánovaná cyklostezka do Okřešic. Místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO uvedl, že okolo kapličky má být pás, kam se stezka s velkou rezervou vejde.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká skoro jasno až polojasno, teploty 22 až 19 stupňů, zítra tedy v pondělí skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru pak očekávejte přehánky i bouřky postupně na většině území, a to i silné. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29, vítr bude vát mírný od severu a bio bude opět na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Konradické ulici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a jsou tam zúžené jízdní pruhy. Buďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední neděli před prázdninami. A dobrý podvečer vám všem, kteří už jste chvíli předtím se sešli v Gočárově galerii pardubických automatických mlýnů. Troufám si říct, že už se tady potkáváme tradičně. Máme pro vás, jako vždycky před prázdninami, speciální zálety. A děkuji, že jste přišli. Mým hostem je dnes legendární český zpěvák, hudební producent a skladatel. Za svou kariéru prodal přes 2 miliony hudebních nosičů a obdržel i platinovou desku. Dnes je mým hostem v záletech pan Milan Drobný a doprovázet ho bude šéfkapelník kapely Nadrobno Petr Znamenáček. Poprvé tu máme hosta, který sám sebe i hudebně doprovodí. Milan Drobný, Petr Znamenáček. Dobrý den. Zálety Aleny Zárybnické.

0: Milan Drobný, Petr Znamenáček se opřeli do strun svých kytar. Souhlasíte, pánové, a teď asi otázka pro oba, hned ta úvodní. Píseň pro kočku, nejzásadnější píseň ve vašem repertoáru?
1: Je to písnička Cita. Kdyby nebyla, tak bych asi nebyl ani já, protože to byl první šlágr, který jsem dostal od pánu Šlitra Suchýho.
0: Automaticky si vybavíme jejich podobu. Máte to stejně jako já, vidíte pana Suchého, pana Šlitra. Kdybyste o každém měl říct jednu větu, která vás s nimi propojovala, jak by zněla?
1: Jiří Suchý si nás držel tak jako od sebe daleko. I když byl Šlitr o 10 let starší, tak si s námi hnedka začal tykat. To bylo dobrý a byl taky sportovec, jezdil na lyžích. A prostě různě, tak kde se dalo, tak turistika. Jirka Suchý moc ne, ale zase oba malovali, takže byli fajn oba. Díky jim za to, co pro mě připravili.
0: A když jsem se na úvod ptala, jestli ta píseň je zásadní, myslím píseň pro kočku, Petře, váš postřeh a to, kdy jste ji slyšel poprvé, nebo jak byl účasten na samotného začátku?
2: No tak samozřejmě píseň pro kočku, takhle jsme se setkali s Milanem, takhle jsme to vlastně slyšeli a já jsem s tím písničky byl nadšený a hned jsem říkal, to bychom si jako kapela s tebou chtěli jednou zahrát.
0: Však kdo z vás si nezanotoval, když tahle píseň zněla? Když píseň slyšíte nebo vám ji někdo nabízí poprvé, víte, že to bude hit anebo že spadne do koše? Poznáte to? Máte na to cit?
1: Ne, to je kolikrát se člověk splete. Myslí si tohle, že bude hit a on to není, ale třeba o něčem úplně jiným člověk by to nechal v pozadí a najednou jo, ale taky je důležitý, jak se k tomu zachová rozhlas a televize, protože víme, že když nějakou písničku vezmeme a budeme ji mydlit 5x denně týden, takže z toho šlágr uděláme. No a zrovna tak v televizi, já jsem nepředpokládal, že třeba jsem napsal se Zdeňkem Borovcem písničku Já si ten moučník neměl dát. A udělali se z toho krásný klip v televizi, jak se houpu na váhách a lidi to chtěli, no a dneska to je jedna z mých hitů. No.
0: 15. únor roku 1963. Vzpomenete si, jak ten den vypadal?
1: To jsem asi nastoupil do divadla, ne? Do semaforu. No jo. No, já jsem se lehl, protože v srpnu, v září jsem pak už musel na vojnu. Já když jsem tuto nabídku dostal, my jsme zpívali s Karlem Gottem a s Veritou Feliči a s Vladěnou Černou v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. To byla v té době kapela, jak hrom, na piano hrál Karel Svoboda, trumpetu Vašek Týfa, Zdenek Lukeš, jo, prostě bezvadný muzikanti. No a tam, když odcházel Valda Matuška s Karlem Štětým a Sebou Pilarovou do Rokoka ze semaforu, tak pánové scháněli nějakou náhradu a Karel už byl v Praze velká hvězda, i když moc to nenatočil, ale už ho všichni zdali, protože měl svůj repertoár. No a tak dostal hnedka nabídku do semaforu, přišli se na ně podívat a jak viděli,

0: byla v právu. Netele nemělo zbrojní pas. A nebo tele bylo prosté, vědělo, kde tráva roste. Krávu zas, krávu zas. A neřekla, že se bral jas. Přijelo tam v ta plánu, hned tu ráno plno pánu a kůhle ptákovinu.
1: Upřímně řečeno, není každý text úplným šlágrem. Je teď na vás, jaká bude druhá píseň.

0: Váš potlesk patří dnes ve speciálním vysílání Záletu panu Milanu Drobnému a šéfovi kapely Nadrobno Petru Znamenáčkovi. Moc krát děkujeme za to, že nás provázíte světem vašich písní, světem vašich hitů. U každé známé osobnosti je minimálně jedna notoricky známá historka, která se pravidelně v souvislosti s tím člověkem vypráví nebo on ji vypráví. A já jsem přemýšlela o tom, která vlastně mě osobně ladí s vámi. A říkala jsem si, že nejčastěji jsem četla o piškotech.
1: Já jsem byl na gymplu, ze kterého se Vítky mě vyhodili potom, protože jsem se na chvilku nějak popral. A můj táta, který byl jako letec v anglický armádě, jako v český perutier, ten, s komu jsem tam dal přes zubu, tak byl, jeho táta byl jeden z představitelů KČS.
0: Radši zapomeň jméno prostě
1: jo,
0: tak.
1: Tohle. No tak samozřejmě já jsem v lidské školy, ale holky mě měly rády, protože jsem byl takový kašpár třídní, tak říkali, hele, tak ať máš nějaký vzdělání o maturitu, tak tady státní konzervatoř přijme pro obor hudební komedie, operety, a já podám, ježiš, co abych tam dělal, no, a podmínka byla zdravý pěvecký hlas, já nevím, intonace, no to já jsem věděl prd o tom, ale zdravý, tak jsem tam poslal fotku. Pak jsem se tam seznámil s Karlem Gottem a ten kamarádský mě povídá, co si mám cít, jako na to, protože on byl na opeře, a tam už jsme se znali a měli jsme některé předměty společné, jako tanec a dějepis, zeměpis a intonaci, hudební formy a tak dále. A on mě, já povím, a co tam mám jít? A on povídá, no máš přinést nějaký bunčochový kalhoty a nějaký vzít piškoty a tak dále. No tak já jako tam přišel s

0: pytlem takovým a ona učitelka říká, a kde máte piškoty? Ta profesorka, Rumlová se jmenuje. A já povídám, mě maminka dává chleba se salámem. No a tak prostě bylo to, no, ta soubota na tanec, no tak pak jsem to všecko dostal vysvětlený, ale mým třídním byl Oldřich Nový.
1: A na toho jsem se chtěla zeptat, čtete na myšlenku.
0: Já mám ukradl otázku.
1: Sdíleli jsme otázku v moderním světě.
0: No a to bylo bezvaný. Vy jste tady určitě znáte ty filmy. On byl zrovna takový, jako v těch filmech. On s tou dobou vůbec nešel, absolutně. Se mnou do třídy chodila ještě Jarmila Gerlová a Petr Habka a pan profesor přišel do třídy a kouřil třeba, jo. Normálně kouřil. Si sednul a povídá tý Gerlový, říkal, jo, Milko, prosím vás, doneste mi tam od tý tabule ten popelník. Ona, pane profesore, to není popelník, to je miska pro křídu z umělý hmoty. A on pál to jedno. A ona mu to přinesla, on tam tu cigaretu típnul, zradu bylo, otevřeli se okna a bylo po hodině.
1: Když dovolíte, vrátím se ještě k vašemu tatínkovi. Za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Když jste s ním mluvil jako malý kluk, sdílel vaši radost z hudby, z toho, jaký máte talent, nebo přeci jenom měl trošku jinou představu o tom, kam byste měl svůj život směřovat?
0: No, já ještě v takových 14 letech jsem vlastně vůbec nevěděl, co a jak. My jsme se zhlídli a poslouchali jsme Luxemburg, jo, s kamarádem, se jmenoval Láďa Strejček, který taky měl takovou kaňku, protože jeho tetička se jmenovala Hraběnka von Rumerskirch. A takže on měl taky takovýhle malér, no a my jsme k ním jezdili na letní byt. A takže jsme si opatřili oba dva kytary, nějak se nám líbili Kučerovci a ten Lax. A zkoušeli jsme, naučili jsme se asi 3-4 akordy, pak jsme na to hráli skoro všechno. Až nám řekli lidi, to, co blbneš, se musí opentlit trošku. No takže to byly tyhle ty začátky s tím Láďou. No.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ale nezáribnické.
1: Já už tomu úplně rozumím. Já jsem si to zapsala, abych náhodou nezapomněla. No, nejlepší je nemít žádnou stálici. Já jsem vám rozuměla dobře. Taky jste rozuměli dobře, že jo? Říkal pan Drobný, že byl úplně plonkovej, pokud nám to nezaznamenal mikrofon. A já říkám, já vám to fakt nevěřím.
2: Ne? No tak dobrý.
1: Když zůstanu u těch stálic, je důležité, abychom v životě měli nějaký pevný bod.
2: Ano, měl jsem. A já jsem špatně pevný, aby jsme měli stálý pohyb.
1: Ne, stálý pevný bod.
2: Bod jako?
1: Aha.
2: No tak, teď už je to trošku horší, ale bylo to dobrý docela.
1: Slzy, pot a radost v Rock and Blue, tak se jmenuje vaše poslední CDčko. Co si představit za slovem slzy? Co si představit za slovem pot? A co za slovem radost? Ale neříkejte, že to všechno dokážete jako městnat do jednoho slova.
2: Klíně. Já jsem to trošku si vypučil od americké kapely, která se jmenuje Blood, Sweat and Tears. A tady teď jako je to Tears, Sweat and Happiness, jako slzy, pot a radost. A je to, tak ty slzy, to je taková trošku nostalgie, že když jsme připravovali tohleto CDčko, kterýho se udělá teďko, dělá už dotisk další, tak jsem našel text od Jirky Grossmana z roku 65 na světový hit Thomas Jones' Green Green Girls of Home. A já jsem ho zpíval v divadle Semafor, tu písničku, ale nikdy jsem to nenatočil. Až teď, teprv. A kdo trošku poslouchá rádio, tak v loňském roce to vyhrálo českou dvanáctku, českou hitparádu, kterou uvádí Martin Hrdinka. Musí to tam být minimálně 12 kol. Vyhrát se to musí, nesmí to být horší jak třetí. No a mně se to povedlo, tak jsem dostal takovou perlovou z Jablonce, takový špendlík.
1: Granáty?
2: No.
1: Když mluvíte o hitparádě, já bych ráda připomněla, že Milana Drobného můžete poslouchat i v Českém rozhlase. Pořad Retro Milana Drobného. V anotaci toho pořadu se píše, že je to práce s archivem pro vás, vyhledávání unikátních nahrávek a k tomu vaše osobní vzpomínky. Tak mi řekněte, jakou pecku jste našel?
2: Každou neděli to jde od 11 hodin.
1: Po záletech.
2: Na rozhlase Sever a já musím, to jsem si naběh, a když jsem dostal tu nabídku, tak jsem řekl jo, ale každý díl, aby byl jiný. Chápete, já už to dělám šestý rok, každý díl, to jsem si naběh. No ale jde to. A takže já musím vybrat zpěváky, kteří jsou jako retro. Já jsem tam ze začátku dal třeba Vaška Leckáře, Martu Kupiš, a oni mě řekli, ty jsou mladý. A já jsem říkal, a z koho si představujete? A oni říkají, no tak jako Hana Vítová, Jiřina Salačová, Inka Zemánková, Arnoška, já pám dobře, a jak dlouho s tím vystačíme? Takže pak jsem samozřejmě začal dávat a Milana Chladila, Ivetu Simonovou. Já jsem na to zapomněl, musím to říct, protože Iveta je nezmar, já jsem nedávno navštívil a ona vždycky, když někde, protože ráda by jela, to jí to nabíjelo, tak vždycky říkala, kam pojedeš, prosím tě, všechny ty lidi pozdravuj, takže já vás zdravím, pozdravu od Ivety Simonovy.
1: To moc krát děkujeme. A děkujeme za pozdravy. Říkal jste, že jste u ní nedávno byl, ale ona sehrála velkou roli i ve vašem osobním životě poslední doby. Ona se za vás nebo za vaši ženu zaručila?
2: Ano, s mojí ženou.
1: 2017.
2: 10 let to bude. 10 let a ona jí byla za svědka.
1: No.
2: Na svatbě. Já mám takovýhle, víte, to je. Já když jsem se ženil po druhý,
1: tak, tohle už bylo po třetí, pardon.
2: Prosím?
1: Tohle už bylo po třetí.
2: Tohle po třetí a naposled. To jako určitě si říkám, já no. A od druhých zase jsem se ženil a odávala nás Magda Vašáriová ve Vídni a svědek mi byl Milan Lasica, no. Tak to taky zdravím teďko nahoru, no. Kamarádi nejsou už, no.
1: Já se vrátím, jsou tady s námi a dívají se na nás a bedlivě poslouchají, o čem teď na vlnách Českého rozhlasu spolu a s vámi, našimi posluchači, mluvíme. Vrátím se k tomu retru. Jasně, vracel jste se k umělcům, ke zpěvákům doby, kterou jsme každý považovali za naše mládí, jasně. A já jsem se ptala na tu největší pecku, kterou jste objevil. Nad čím vaše muzikantské srdce nejvíc zaplesalo, když sáhlo do archivu pro nějakou konkrétní věc?
2: No, to se nedá říct, protože každý zpěvák má toho tolik, že kdybych já zrovna jako nejoblíbenějšího, nebo ženskou, já mám Tenután, Tom Jones, prostě zase Beatles, a to je všecko každý jiný rank, tak já tohle vybírat bych byl takový nespravedlivý. Já jsem rád spravedlivý a snažím se být jako těm lidem, co si zaslouží, tak radši bych to nechal, ať si to poslechnou ty lidi a uvidějí, co tam je. A každou neděli jiný téma, no.
1: Hledáte téma společné tomu danému vysílání a nebo si vybíráte třeba podle roku nebo podle času pořízení, podle témat písní?
2: Co mě napadne, no tak jsme hráli písničky, jako když byly povodně, tak hasičům. No a jinak jsem si vymyslel Retroslavík, jo? Jako in memoriam. No, tak to byste se dívali, teď to bylo vyhlášení tuhle neděli, no. A já to neřeknu, už si to ani nepamatuju, kdo to viděl.
1: No. Důležité je, abychom to, co děláme, dělali s velkou radostí. A já se vracím k názvu vašeho alba Slzy, pot a radost. Tak pojďme skutečně za každým tím jménem, názvem, skutečností poznamenat jednu věc, která je důležitá. Slzy, pot a radost.
2: Slzy, to bylo to, jak jsem říkal, objeví taková ta nostalgie. Pot, toho bylo spousta ve studiu, protože jsme to točili s nejlepšíma kytaristama a radost z toho udělaného. A v této desce asi 15 stránek mýho jako průřezu za 60 let. A k tomu ještě to, co tady máte, tak to je zase ke knížce. To je moje jiskrná poezie. Ta má letos 30 let. To jsou takové věci, moje básně, které mě napadají na různých místech, nejspíš ráno takhle, jo? Ono se to jmenovalo nejdřív latrinová poezie, ale ono to nevypadá dobře, to si někdo může říkat, to jsou nějaký sprostěny. Ne, tak se to jmenuje Jiskrná poezie Milana Drobného. Chcete jednu básničku vám řeknu?
1: Ano.
2: Někde rostou květiny, jinde mrzne sněží. Led se se mnou prolomil, proto jsem tak svěží.
1: No. Můžu citovat dál? No. Můj kamarád Gott lesna cizí plot chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal a Karlík pak uháněl domů velmi spěšně.
2: No. To jsem měl asi před 14 dny koncert u něj v muzeu, v újezdu u Svatého kříže, to je v Plzně, a tam jsem tohleto předal, on tam má v tom újezdě pohřbený rodiče, má tam i lípu před tím muzeem, má to tam moc hezký, no tak tam jsem měl koncert a já se připravoval doma se vším tímhletím, oni říkají, my chceme tohleto a knížku, já se připravoval, co já budu říkat o Karlovi, a jedna paní pak stala a říkala, pane Drobný, my to o tom Karlovi víme všechno, ale my přišli na vás. No, tak jsem musel říkat zase ty blbosti.
1: Veršujete, ale taky malujete. A ještě předtím, než se k popisu vaší další umělecké tvorby dostaneme, tak si dáme jedny maléry. Co vy na to?
2: Maléry, dobře.

0: Já jsem se narodil v Československu, tak jsem Čechoslovák. Proto když jsme přijali někam jako do Bratislavy, tak tam jsem se dozvěděl nějaký fór, já zase když přijel Lasica do Prahy, nebo, tak já jsem vyprávěl, teď když to říkám, jako, tak už to vyprávím v cizím jazyce. Jo, protože jsme se rozdělili. Ale já chci říct jenom tu maličkost, že s tím Jirkou Grossmanem jedna věc, on byl ohromně pohotový. A my jsme napsali pro bratislavskou líru Bambule bijou bác. A to na nás koukali ty porotci a novináři, hlavně na toho Jirku. Pan Grossman, čo to tak je to? Čo to tak je bambule? Bambule bijou bác, no čo to tak je, v tom chcete pokračovat? A Jirka byl pohotový a povídá, no v tom budeme pokračovat, Bambule bijou bác je první díl. A máme připravený druhý, ten se bude jmenovat Řeřicha říká Řach.
1: Procvičili jsme si jazykolamy, ostatně je procvičování základem toho udržet si hlas tak dlouho, jak máte v plánu?
0: No to se musí, no. Ráno jsem a různě upijána. Já mám alergii trošku, takový, že takhle se to minu počasí, tak to vypadá, jako kdybych vyholil 20 sparet, ale já nekouřím. A tak, jako, ale když zpívám, tak je to lepší, ale když mluvím, jak je to blbý. No.
1: Já tady mám před sebou jeden obrázek, jak bych si přál, aby vypadaly Benátky nad jezerou. A ten obrázek, který kreslil Milan Drobný, jsou skutečné Benátky? Tak byste si přál, aby vypadaly?
0: No, to jsou takový nápady. Karlo by sem dal, to je na zadní straně, Karel Gott, jak řídí skotskou filharmonii.
1: Spoluúčinkuje černošský smíšený sbor, doprovází punková skupina Děti slunce. Iniciály KG vytetovali mistrovi na hlavu děti. Důkazem toho, že se jedná o skotskou filharmonii, je i počet muzikantů.
0: No, to se mě ptali novináři. A proč skotskou? Já jsem říkal, protože filharmoniku je tak skoro stovka, tak to bych se zvláznil. Z toho tak jsem udělal skotskou, že jich je míň.
1: Ne, možná, když se s dovolením vrátím ještě do důležitých momentů, já vás muzikanty objevuju taky, ale obdivuji za paměť. Za to, že si pamatujete to, jak jednotlivé věci sloky, jak text zní. My meteorologii pořád používáme synonyma, podmiňovací způsob a bloudíme tím slovesným tvarem předpovědi počasí až k výsledku. Ale vy si to musíte přesně zapamatovat. Jsou verše, které vám naskakují do hlavy jaksi automaticky a snadno, a verše, o kterých si rovnou řeknete, tohle to se v životě nenaučím, to si v životě nezapamatuju.
0: No, to tak není ono, když něco děláte, já jsem i taky hrál Lumíra v Dívčí válce a tam jsou věci takové, které se musíte naučit, nebo v divadle Semafor byl inšpicient Míla Balcar. Kdo jste viděl Hoří má panenko, tak hned první záběr tam visí člověk jako na štaflích, takhle se drží něčeho a než to začne hořet, tak to je Míla Balcar, který měl takovou, jako, jak bych to řekl, no takový výmysl, co si udělal, zdefraudoval Modrýho Mauricia. Udělal, napodobil. A za to dostal prostě životní minimum, protože ho zavřeli a nikdo ho nechtěl nikde zaměstnat. On byl mrzák, měl jednu nohu špatnou a divadlo Semafor ho zaměstnalo za to, že byl takový jako vstřícnej, dobrý. A ten znal Bibli z paměti. A já si pamatuju, když my jsme měli s divadlem lyžařský závody v Krkonoších, tam bylo takových 500-600 lidí, a on předtím měl proslov. On chodil zásadně v černém obleku, černou kravatu a teď přišel a povídá, nech neveští kozlové sestoupí na naši vinici páně. Amen. A bez obinušku to tě jako v křivolaké lučiště se obrátit. Amen. A bylo to.
1: Vzpomínal jste semafor, když čtu ve starších rozhovorech s vámi, píše se, že divadelní hra Poslední štace byla pro vás nejúspěšnější jako pro herce a jako pro zpěváka. Tak jaká byla vaše úloha? Připomeňme si Poslední štaci.
0: No, Poslední štace opravdu byla se mnou spojený ještě jiný věci, jako režii dělal Jiří Mencel. A s ním dělat, ten mě postavil tu roli, která byla druhý asistent. Poslední štace, to je jako takový ústav, kde lidi chodili opravdu už na poslední štaci svého života. A já jsem byl, což je pro lidi vždycky bezvadný, já tam hrál blázna. To je bezva i pro kamarády, když se zeptá, jako viděli jste už Poslední štaci v semaforu? Jo, viděli jste Drobnýho, jo, a co tam hraje? Sám sebe. No a takže v tomhle tom jsem si jako prostě udělal a dokonce si pamatuju, že když to viděl pan Werich, který neměl rád nějaký moc napucovačky, v mý knize taky to napsaný, tak říká, tenhle kluk vypadá blbě, z něj by mohlo něco být. No. No, hezký.
1: Život není jenom písnička, tak se ta kniha jmenuje. Tuším, že 11. v pořadí.
0: 12.
1: v pořadí. Ano. A vy jste si jistý, že poslední?
0: Určitě. To bylo takový práce s tím teď. Abych se neopakoval, pamatovat si to, ono. Ono to není jako sranda, když chci ještě dělat jiný věc, ještě když koncerty a to psát, tohle to je, no, schánět na to prachy. Hůza.
1: Milan Drobný bez příkras, bez cenzury a hlavně s humorem, který ho provází celý život. Hvězda, která zpívala na světových pódiích od Paříže přes Káhiru až po Kanadu, držitel platinové desky, o tom jsme už mluvili. Legenda nočního proudu a jeden z nejvýraznějších hlasů české populární hudby. Otevírá svou životní kroniku tak, jak jste ji ještě nikdy nečetli. Je to upřímný, vtipný a místy dojemný.
0: Děkuju.
1: Tak teď je otázka, jestli budeme vyplouvat, anebo budeme azurově vstávat. Nejsem si jistá, na čem jsme se domluvili.
0: No, já bych dal třeba tu písničku, co vyhrála tu hitparádu.
1: Tak pojďme sem s tím.
0: Jo, teď si to zvládnem. Tak jo.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Milan Drobný, Petr Znamenáček, posloucháte speciální poslední předprázdninové vysílání Záletu. Petr Znamenáček, šéf kapely Na Drobno. Jaká je nejzásadnější drobnost ve vašem životě?
2: To jich bylo několik. Tři moje byly drobnosti.
1: Píšu si. První?
2: Míša.
1: O, Míša.
2: Druhý Honza. Třetí Milan. Tři děti, no.
1: Vaše
2: no,
1: tři děti. No. Máte v kapse drobné?
2: Nemám teďko. Tam mám dvě trsátka, kdybych jedno ztratil, tak nemám. Takhle se mě ptal Jirka Kysilka, bubeník v divadle Semafor. Hele, nemáš nějaký drobný? A já povídám, já mám, ale já jsem to dal za Kyselku teďko.
1: Nejchutnější drobek ve vašem životě? Nejchutnější, fakt jsme u kuchyně, jo?
2: U čeho?
1: U kuchyně.
2: U kuchyně, no jo, no, tak toho je víc, toho je víc.
1: To já mám tak rád. Autor kuchařky.
2: Autor, taky jsem napsal, málo z kapsy, hodně do žaludku.
1: Ano, drobné z kapsy, no. Málo do žaludku.
2: No, no tak já mám rád, nejsem vybíravý, ale svíčkovou, ptáčky, segedín, jako to je u nás, a jinak asijskou kuchyň, to mám rád a umím si sám i uvařit, jako když jsou dobrý konzervy.
1: Máte rád na koláčích drobenku?
2: Na koláčích žena dělá, ale já ji nemusím, protože mám taky zrcadlo a váhu, takže radši to smetu.
1: Dobře, a řeknete mi ještě prosím, bez jaké drobnosti by se neobešel váš život?
2: No, tak rozhodně bez lásky, on je to taková fráze, už se to říká, že jo, samozřejmě to. A sport, hudba, sport. A to, já prostě tohle to musím vázat dohromady, ani nevím, co bych dal na první, na druhý, na třetí. Z toho sportu jako na něco rád koukám a něco taky provozuju. Já než jsem začal zpívat, tak jsem hrál závodně hokej a jezdil na kole. No a v 35 jsem začal s tenisem, no a to trvá furt do dneška.
1: Když vám něco má udělat drobnou radost, co to je?
2: Když je to dárek vyloženě pro mě. Jako, jo, rozumíte, já nemám rád, já vím, že to je, kolikrát se to dělá, ale hele, víš co, on má narozeniny, tak mu vezmu flašku a je to, jo. To je, já mám rád, žena moje mě teď udělala k mým narozeninám, před rokem ještě nedělala nic tohodle toho, co, o čem se bavím, a vstoupila na vázy a keramické věci. A tak mě udělala, představte si, keramickou kytaru, ale i ze strunama nabarvený, vypálený, tohleto. No, takže taková šikovna.
1: Má trpělivost.
2: No, má trpělivost. To jo, to musí být.
1: Mluvíme o drobnostech, mluvíme o důležitých věcech v životě. Když klapne opona, když se zavře opona, na divadle, na pódiu, když tady klapnou dveře galerie, na co první budete myslet?
2: Na co budu?
1: Myslet.
2: Mlsat.
1: Myslet.
2: Jo, myslet.
1: Ježiš, tak jestli budete zase, mlsat, zase tak to, ano.
2: To žrádla. No, na co budu myslet? No, abych teďko, tady třeba odsaď konkrétně, abych dojel v pohodě domů a nenaboural se s nějakýma autama, co jezdí proti, no tak takhle bych, protože řídím, no tak to je dobrý a my bydlíme kus jako směrem k Ústí nad Labem v Zeměchách, tak to mám asi 150. No tak to je první, co mi napadne. A druhý, co mi napadne, už abych byl u otevřený flašky červeného vína.
1: Dobře, děkujeme za upřímnost. Víte, když mám tu čest se na vlnách Českého rozhlasu potkat s někým, kdo provází můj život, tak mi to vždycky udělá radost. A já věřím, že i vy, naši posluchači, stejně tak vnímáte písně Milana Drobného. Je nějaký verš, který vám automaticky naskočí, řekněte?
3: Milan Drobný je drobný.
1: Milan Drobný je drobný.
2: To byla a písnička, kterou jsme napsali ze Zdeňk, Můj syn je drobný, a tady někdo řekl Azurové ráno, taky no. Tak já vám napovím, tak ještě Pláču.
1: Pláču, pláču, jsou. Kytky se smály, Milane.
2: Kytky se smály, no jo, to byla, ano. Tak počkej, ty kytky nebo azurový?
1: No tak ještě to nechme chviličku otevřené. To je těžké, že jo? Někdy jsou rána truchlivá, to je jeden z dalších veršů, který se opakuje. Pak jsem si tady ještě udělala poznámku, já chvátám do mléčného baru zapít žal, mlékaři dolej.
2: Mlékaři, to jsme udělali s Čechem, takovou recesi, jako píst tohleto, a ta kritika to moc jako nepoznala a my jsme za to dostali černou ránu tenkrát v tom roce. A to je, se dává za píseň, která je nejhorší za ten rok.
1: Když teď zavřete oči, co přejete všem kolem, kteří tady sedí v publiku v Gočárově galerii, co přejete posluchačům Českého rozhlasu, co přejete sám sobě? Zkusme se zavřenýma očima.
2: Zavřený oči, a já tohleto říkám i s otevřenýma, když se probudím třeba v noci, tak já přemýšlím už teďko, víte, mám takový heslo, že stáří není pro sraby. A já přeju každému, jako kdo to myslí ze všema dobře, jenom to zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, protože já nevím, co všechno ostatního, tak si to dá opatřit nějakým způsobem, ale bez toho zdraví můžu to otevřít už ty oči. Dobrý. Ježišmarja, tak to víte, já bych tady usnul takhle, já kecám, tak ne. No tak dobře, takže já bych byl zdraví, zdraví, zdraví, zdraví vás, Milan Drobný.
1: Otázka pro Petra. Je něco, co byste chtěl na Milana prásknout?
4: No tak to je svízelná otázka.
2: Opatrně.
4: No to asi, víte co? Ne, já řeknu úplně pravý opak. Jo? A zrovna teď jsem si to jako říkal v mý hlavě, jsem si říkal, že si strašně vážím toho, ale doopravdy, že ty léta jsem mohl strávit s tebou a že jsem mohl prožít to, co bych asi s někým jiným neprožil. Děkuju ti.
1: Harmonická souhra. Milan Drobný, Petr Znamenáček.
2: Ten hůl mě chtěl rozvrčet, nebo co?
1: No a teď je na vás, Milane. Dali jsme vám námětu na poslední píseň dnešního vysílání záletu celou řadu.

je má chvíle, trable na mě nemohou, oheň se všem nesnází. A pak černá káva na vařiči zavoní, celý den se roztančí. Je to dobrá zpráva, někdo na mě mává, je a má nejsladší.

0: Hey, ho!
1: Hi!
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov zrušil zakázku na projektovou dokumentaci na výstavbu bytů ve zhořelé Mlíně. V Libereckém kraji začaly jezdit prázdninové turistické linky. Do Venezuely přijeli čeští záchranáři, pomáhají s pátráním po 10 000 nezvěstných po zemětřeseních. Zítra nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno, místy s přeháňkami a teploty vystoupají ke 33 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezký večer. Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu zhořelého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: A když jsme to takhle jako všechno sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
0: Od tohoto víkendu přechází veřejná doprava v Libereckém kraji na prázdninový provoz. Zrušené jsou školní spoje, naopak posílená je kapacita některých turistických linek. A to jak vlakových, tak autobusových.
3: Každou půl hodinu bude dokonce prázdnin jezdit autobus z Liberce na parkoviště Ještětka. Posílené jsou i autobusy z Turnova na Jičín a do Sobotky nebo na Sychrov. Častěji pojede také cyklobus z Frýdlantu na Směravou nebo z Liberce na Jezerku. Dokonce prázdnin bude v provozu i autobus z Martinic přes Jelemnici do Horních Míseček v Krkonoších. Na trať už vyjel také speciální víkendový vlak z Liberce přes Žitavu do Mikulášovic. Přehled všech turistických linek i s možnou přepravou kol najdete na webu kory.cz. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: O více než 5 milionů oproti předpokládané ceně bude levnější oprava silnice třetí třídy v Bukovanech u Nového Boru. Do soutěže se přihlásily 4 stavební firmy. Výběrová komise vybrala tu nejlevnější. Oprava čeká úsek od Bukovan směrem na Písečnou a Dobranov. Ve Venezuele je od středečního zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, a to včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních se dnes poprvé zapojili také čeští záchranáři. Katastrofa v Latinsku americké zemi má zatím přes 1400 obětí a jejich počet bude ještě výrazně stoupat. Po desítkách tisících lidí se stále pátrá.
1: Počasí.
0: Dnes v noci nás čeká opět tropická noc, bude skoro jasno až polojasno, teploty 22 až 19 stupňů. Zítra tedy v pondělí nás čeká skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. K večeru pak bude oblačnosti přibývat a přeháňky nebo bouřky budou postupně na většině území a mohou být i silné. Teploty zítra 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29, vítr bude vát mírný od severu. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, aby jo zítra bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu.

0: Velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takhle špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsií, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
0: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
0: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek jí můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. To první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma. Pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdés. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. A dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družených ve Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavu, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc krát děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu. Na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kota se během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vitásková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během druhé světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kota se zpracovali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že já se nemusím. No a přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelů v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
6: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic zdobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho baťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v něm se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. S tiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh-i-Noor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh-i-Noor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátel s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péči o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemian z Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Z Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralí. Sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Mattel a Elin. A Elin také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy a platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Jsi z jiný planety, Víru Dej, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový singl se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Srdce točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku.

Ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.

0: Mně se líbí, že to takhle označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
1: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, No prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku. A na Zakynthosu je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
0: Autem na Zakynthos, jo?
1: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
0: jo.
1: celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
0: A teď bude hrát i ostatním z rádia, mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
1: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho

celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku. Zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mátl. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900-1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900-1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900-1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mátl, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debutově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva.
2: Tak

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je od 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si ji aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové, Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedívím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže a počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přeháňky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 4:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přeháňky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přeháňky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, teď jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: V čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohleto funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí, jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut. Do zlatova není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď!

0: připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
0: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
0: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
0: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvany. Ten nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
0: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo naspod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
0: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
0: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
0: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
0: Řezy se nám chladí, podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc, tak takový komfort nemáme, takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku a k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
0: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
2: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku. A hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
0: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
0: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
0: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
0: Naschledanou a děkuji vám moc.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Pousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se no, ta dužina jasně vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? No. Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to se mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry. Protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
4: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
4: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
4: Ješ.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30.

0: Když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
1: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
2: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte. Devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
1: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně, vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
3: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
4: Ne, já taky
2: měla.
4: Jo, tak aha.
2: To máš teď sedláč.
4: Teď, jo, to,
2: ty jsi s ním chodila?
3: Teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
4: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
3: Tomáš
2: Sedláček. Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
4: No,
2: a vy pořád ještě tak jako...
3: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
4: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
4: no, no.
3: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
4: No tak může,
2: tak
4: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
4: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
4: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano.
3: Teď to... Máte mladší...
2: Ano, obě.
3: Obě.
2: To by...
3: No tvý ho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
4: No jo, že? No jo.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedl. sedá, jo. To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, tak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petršek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to si se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Lení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojován. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do Zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Karton alborek, a taky porcelán, sa podrejme.

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc, přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kaleš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoký Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, Hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No ale na ten Kežmarok teda nezapomenu. To byl hrozný, to byl... My jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou. Jo? Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, a že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Mm-hmm. To bylo věčně pokrusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme teď třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu, já říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej, to je snad spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo. A najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Tak já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, tady jsou vojáci, já, pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale se pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, tak to člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co
0: třeba jste stál
1: to ani
0: v obchodě,
1: ne.
0: Třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách. Kde vás
1: na
0: někdo
1: cestách,
0: oslovil.
1: No hledajte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích, nebo takhle si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo? Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složila.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak, bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí. To by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte.

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady je Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám tam, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní, moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám, a stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této Lukavice na kole, no a zkrátka jsem zabloudil. No a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správném
1: místě. Jo, vůbec to neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste si námi to chvíli
1: vysílal. Na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší. Tak kdo nám volá, kdo je s námi? Haló, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické.

0: té školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
1: No. To jste to vzala hezky, rychle, ale jak se to tak stalo?
0: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
1: No a jak se to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
0: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
1: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
0: Ano.
1: A byli jste dále v kontaktu?
0: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím o tom za nějaký rok. O té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. A vystačilo...
1: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Milko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak...
0: Já jsem někomu ovlivnila. Takhle náhodou pomohla.
1: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
0: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
1: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
0: do dneška se tomu divím. Do dneška se tomu divím. Jak to tak náhodou vyšlo.
1: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trebizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my, ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Trebizí nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale ono pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebylo to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo? A my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Trebizí, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No, tak to je asi tak.
0: Já se by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě byli jsme, stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterýma jsme se tady nikdy ani tak znali jsme sebe nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, u tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a starala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se kolem Lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, také staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal, halo, a ozvalo se pomoc, a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam, se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on že prosím vás, pomožte mi, já mám záchvat asi lučníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. Tak jo, si zavolejte, tak jsem zavolal v nemocnice, nebo co to bylo, jo, jeden, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes Lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusek kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla písťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomalu půl hodinu, z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože já se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám to, že vaše vyzerzám dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem, ten se svíl, on ho odnesl do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe a on mě poděkoval, že jsem ho zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arnoš Tvašíček z Ostravy, televize Nova a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora tam spali v hotelu Palca a tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u těch studny to bylo, a tam přestavěný palác, luxusní a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl známý režisér, zároveň svažit, jako on natáčel v Americe a všade přičičil mi o vesmíru a všelico a oni ho neznali a tak já se jim to povedal, člověku a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arnoš Vaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a potom on mi poslal nějaký peníze, jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten svět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil u televizi, prodával se lístky na večeře a podívali a říkali, já co tam seš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano. Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu, já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mně, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterého já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. Uh-huh. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal, a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říkal, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říká, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Na Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
0: No tak vy už držíte 4letou dcerku.
1: On se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A pak se okamžitě poznal.
0: A no, tak, paní takové, Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No tak určitě.
0: Vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo. To víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla takový cestovatel. Takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem se šla přijat, když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zdravku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleška. Takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo... jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, takže jinak já chodím denně na procházky a dnesko mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko. A důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže dělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Vypnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s pošťačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamarádili a to. A já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No, tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, staráš se o nás. Tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry. No a ta poštačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte, to je jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec, na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala se vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit Jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože shodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, ta už je bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Na vši knižku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda. A jsem spokojená, jako se. Je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se neumím představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem začala s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít s takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, držíme se stále tématu, nebo jsme někam
1: přeskočili? Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně superové. A právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za boha dovolat, chtěla jsem

0: Přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přes den se nedá samohorku, ona nechce Dianka chodit moc. Ano. Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás a potom běžím
1: to
0: ráno do práce.
1: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do smozové sadytky, malý moment, ale vlastně, do smozové sadytky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat a čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli a dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem ve Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa. Tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo. Já nevím, třeba jako 1-2 km jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, že jste se někde zastavil?
2: No, to jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Tak oni mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokuku docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo ne. A tam přijedu, tam stály nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 euro, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mě, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No, já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo k téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se, my jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím, mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku a manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale zhodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako. No a pak asi volala bratrovi a pak jsme k bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit. A ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale i do dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme bydleli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, nevím, jestli to bylo 8. Uštenka nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli to vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako té příně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vidět od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá. A prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 3:15, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A když jsem tam dorazil první den, já jsem tam vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co to, a jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Tak jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového, kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on co tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 ku milionům, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být k lidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože,
0: No tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byl rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: to je
0: pokladové
1: město. Jo, to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce nebo v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Tak uvedu příklad. Chodíte po městě, potkáte nějakého známého. No zda, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to se každý řekne, co si dlužíme, nebo co to... A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A řekl jsem, brzmíte, co se stalo? A byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekl, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky mám nějaký, mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi, brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mi operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a po minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dál, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání nejen na cestách.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi a další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásili, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a Stopičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tom dala podnět, aby se tady ty vanovní lázně zřídily. No a...
3: To kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si sem může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci, práci schánět v dnešní době takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte za čas.

Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách hovítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně

0: rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.

tu všechno byl. Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k němu má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byli. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Poněvadž on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný tausík, pač ani nezbled.

Byla vám zajímavá věc, my jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bebeber gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... No, takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říkali, nix, noch einmal bitte, a tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy, jo. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali Zase,
4: prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás, to. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobracili, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do týmu. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se žádný alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony. Že jo? Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo a mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
7: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
8: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak. Tak jsem prostě, neznámý uličník, jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, so je bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.